0: se tak v neúplné tabulce posunuli na 4. místo. V pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne postupně oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 13 stupňů. Na Moravě může být až 17.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky,

projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost.

zrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horký hořivý prst dál šeptá mi Julia,

0: Impuls. Zprávy ve tři.
1: Všechny vodní nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou plné. Omezování dodávek nehrozí. Generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala to řekl v České televizi. Nepříznivá hydrologická situace ale podle něj trvá dál. K tomu, aby se hladiny vodních nádrží začaly opět zvyšovat, by byly potřeba 2 až 4 měsíce dešťů. Srážky očekávané v dalších 10 dnech stačit nebudou. Nedostatek vody v Česku se poslední roky prohlubuje. Bude i kvůli zimám bez sněhu. Mladí Češi při pořizování bydlení potřebují pomoc rodiny. Jak ukázal průzkum agentury Ipsos, pomoc s bydlením svých potomků řeší třetina rodičů. Nepomáhají jim jen finančně, ale i ručením vlastními nemovitostmi. Většina dotazovaných si zároveň myslí, že pořízení vlastního bydlení bude pro mladší generace stále složitější. Jak připomíná ekonom Mojmír Hampl, přitom jde o naprosto klíčovou záležitost.
2: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy.
1: Podle ekonoma Hampla v budoucnu poroste podíl mladých, kterým už rodiče nedokáží s pořízením nemovitosti pomoct. Bude tak přibývat lidí v nájmu. Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ředitelů ostatních parků. Nový ředitel KRNAPu Petr Moravec, jeden ze zakladatelů nové organizace, se za svůj postup omluvil. Založení nové asociace bylo podle něj společným nápadem s Ministerstvem životního prostředí. Moravec novou asociaci založil se 2 soukromými osobami. Přestože asociace všech 4 českých národních parků už existuje, nová organizace má sídlo na adrese správy KRNAPu ve Vrchlabí. Ředitel dalších národních parků vznik nové organizace překvapil. V Česku jsou kromě KRNAP národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podjí. Běh je jednoduchý způsob, jak zůstat v kondici. Pro člověka jde o přirozenou aktivitu, ke které není potřeba žádné speciální vybavení. Právě na přínosy běhu se snažila upozornit fakultní Thomayerova nemocnice v pražské Krči. Akce Běh pro zdraví s Thomayerkou se zúčastnil i náš reportér Tomáš Kabát.
3: Právě teď běžím poslední 5. kilometr a se mnou je na trati víc než 70 běžců. Pravda, někteří z nich zvolili kratší distanci na 1,5 km. Trasa není náročná, ale hodně specifická. Občas se vám totiž do cesty připletou nějaké bílé pláště nebo třeba záchranka. A tím největším překvapením potom byli mufloni.
4: Teď jsem doběhl a jdu se zeptat, jak se běhalo ostatním.
5: Bylo to dobrý a užila jsem si to.
6: Běžel se výborně, vůbec jsem nečekal, že poběžím, takže nemám běžecký boty. Protože jsem utekl ze sálu operačního. Poslední značení jsme blbě zahnuli. Běželi jsme jinou trasou, i když vzdálenostně to vyšlo na stejno, nakonec jsme se napojili zpátky a doběhli.

0: Náročnost byla OK, já jsem byla spíš nepřipravená.
1: Smyslem akce je připomenout, že pokud chceme zůstat zdraví, musíme proto taky něco udělat. Z Prahy Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
2: Díky. Chladný den přinese nejprve slunce, postupně oblaka, místy se zatáhne a může zapršet. Naměříme teploty do 15 stupňů, na jižní Moravě může být i 17.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

až se dovní z větrných stran dá, že jen pro ní voní

0: Cestou, necestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou, tak

slyšíte, je beat. Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napíjte se, pak vám bude líp, pak líp, líp, líp, líp.

0: Češi podceňují čištění komínů. Každoroční lhůtu povinných kontrol nedodržuje třetina majitelů domů. Vystavují se tak ale riziku požáru. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat jednou za rok až za dva v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme. Impulzu to řekl cechmistr pražských komíníků Josef Bělina.
1: Největší riziko je zneprůchodnění spalinové cesty, buď to nějakýma usazeninama nebo degradací materiálů, že se ta spalinová cesta zavře. Člověk se může buď to udusit, nebo jsou tam usazeniny saze, dehtu a to pak může hořet.
0: V případě domovního požáru hasiči vyšetřují jeho důvod. Pokud je příčinou právě komín s propadlou kontrolou odborníka, pojišťovny snižují plnění. Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra kvůli zjištěním z kontrol. Ty se týkaly období před nástupem současného vedení. To přijalo nápravná opatření a samo podalo trestní oznámení. V Karlovarských Rybářích se konečně začíná stavět. Od demolice zdejšího chátrajícího pivovaru přitom uběhly už dva roky. Místním se uleví, místo zóny lidí bez domova vznikne moderní čtvrť s dvěma stybity a rodinnými domy.
2: Bývalý pivovar patří mezi tradiční lokality. Je to kousek od centra a z místa se nabízí zajímavý pohled na Vary, včetně lázeňské zóny. To se dnes cení. Dlouho chátrající oblast dostane novou podobu. Vedle bydlení se počítá i z prostory pro podnikání a relaxaci. Projekt, jehož první etapa spolkne 400 milionů, realizuje soukromý investor. Vše přitom konzultuje s farským magistrátem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Americký prezident jen v srpnu provedl přes 500 nákupů cenných papírů. Donald Trump mimo jiné investoval 25 milionů dolarů, tedy víc než půl miliardy korun, do akcií technologické společnosti Meta Platforms a až 5 milionů dolarů do nákupu dluhopisů vesmírné společnosti SpaceX. Podle webu CNBC to vyplývá z Trumpových finančních výkazů. Web si všímá, že dluhopisy SpaceX nakoupil šéf Bílého domu pouhé dva dny předtím, než podepsal rozsáhlý dokument o rozšíření komerční vesmírné dopravy ve Spojených státech, ze kterého bude firma těžit. Podle serveru se překryvy mezi Trumpovým portfoliem a kroky jeho administrativy týkají i jiných oblastí. Bílý dům tvrdí, že Trumpovo portfolio spravují nezávislé počítačové modely. Sparta v bitvě gigantů podlehla brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. Pražané v předehrávce 9. kola hokejové extraligy prohráli po čtvrté z posledních 5 utkání. Hokejisté Plzně se doma naopak radovali, když porazili České Budějovice 4-1. Západočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na

0: Čtvrté místo. V pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne postupně oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 13 stupňů. Na Moravě může být až 17.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Tek vody v Česku se poslední roky prohlubuje i kvůli zimám bez sněhu. Mladí Češi při pořizování bydlení potřebují pomoc rodiny. Jak ukázal průzkum agentury Ipsos, pomoc s bydlením svých potomků řeší třetina rodičů. Nepomáhají jim jen finančně, ale i ručením vlastními nemovitostmi. Většina dotazovaných si zároveň myslí, že pořízení vlastního bydlení bude pro mladší generace stále složitější. Jak připomíná ekonom Mojmír Hampl, přitom jde o naprosto klíčovou záležitost.
1: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy.
0: Podle ekonoma Hampla v budoucnu poroste podíl mladých, kterým už rodiče nedokáží s pořízením nemovitosti pomoct. Bude tak přibývat lidí v nájmu. Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ředitelů ostatních parků. Nový ředitel KRNAPu Petr Moravec, jeden ze zakladatelů nové organizace, se za svůj postup omluvil. Založení nové asociace bylo podle něj společným nápadem s Ministerstvem životního prostředí. Moravec novou asociaci založil se dvěma soukromými osobami. Přestože asociace všech čtyř českých národních parků už existuje, nová organizace má sídlo na adrese správy KRNAPu ve Vrchlabí. Ředitel dalších národních parků vznik nové organizace překvapil. V Česku jsou kromě KRNAP národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podjí. Běh je jednoduchý způsob, jak zůstat v kondici. Pro člověka jde o přirozenou aktivitu, ke které není potřeba žádné speciální vybavení. Právě na přínosy běhu se snažila upozornit fakultní Thomayerova nemocnice v pražské Krči. Akce Běh pro zdraví s Thomayerkou se zúčastnil i náš reportér Tomáš Kabát.
2: Právě teď běžím poslední 5. kilometr a se mnou je na trati víc než 70 běžců. Pravda, někteří z nich zvolili kratší distanci na 1,5 km. Trasa není náročná, ale hodně specifická. Občas se vám totiž do cesty připletou nějaké bílé pláště nebo třeba záchranka. A tím největším překvapením potom byli mufloni.
3: Teď jsem doběhl a jdu se zeptat, jak se běhalo ostatním.
4: Bylo to dobrý a užila jsem si to.
5: Běžel se výborně, vůbec jsem nečekal, že poběžím, takže nemám běžecký boty. Protože jsem utekl ze sálu operačního. Poslední značení jsme blbě zahnuli. Běželi jsme jinou trasou, i když vzdálenostně to vyšlo na stejno, nakonec jsme se napojili zpátky a doběhli.
6: Náročnost byla OK, já jsem byla spíš nepřipravená.
3: Smyslem akce je připomenout, že pokud chceme zůstat zdraví, musíme proto taky něco udělat. Z Prahy Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Díky. Chladný den přinese nejprve slunce, postupně oblaka, místy se zatáhne a může zapršet. Naměříme teploty do 15 stupňů, na jižní Moravě může být i 17.
7: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do očí, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, rypuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ale riziku požáru. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat jednou za rok až za dva v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme impulzu, to řekl cechmistr pražských komíníků Josef Bělina.
1: Největší riziko je zneprůchodnění spalinové cesty buď to nějakýma usazeninama nebo degradací materiálu, že se ta spalinová cesta zavře. Člověk se může buď to udusit, nebo jsou tam usazeniny saze, dehtu a to pak může hořet.
0: V případě domovního požáru hasiči vyšetřují jeho důvod. Pokud je příčinou právě komín s propadlou kontrolou odborníka, pojišťovny snižují plnění. Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra kvůli zjištěním z kontrol. Ty se týkaly období před nástupem současného vedení. To přijalo nápravná opatření a samo podalo trestní oznámení. Karlovarských rybářích se konečně začíná stavět. Od demolice zdejšího chátrajícího pivovaru přitom uběhly už dva roky. Místním se uleví, místo zóny lidí bez domova vznikne moderní čtvrť s dvěma styby a rodinnými domy.
2: Bývalý pivovar patří mezi tradiční lokality. Je to kousek od centra a z místa se nabízí zajímavý pohled na Vary, včetně lázeňské zóny. To se dnes cení. Dlouho chátrající oblast dostane novou podobu. Vedle bydlení se počítá i s prostory pro podnikání a relaxaci. Projekt, jehož první etapa spolkne 400 milionů, realizuje soukromý investor. Vše přitom konzultuje s farským magistrátem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Americký prezident jen v srpnu provedl přes 500 nákupů cenných papírů. Donald Trump mimo jiné investoval 25 milionů dolarů, tedy víc než půl miliardy korun, do akcií technologické společnosti Meta Platforms a až 5 milionů dolarů do nákupu dluhopisů vesmírné společnosti SpaceX. Podle webu CNBC to vyplývá z Trumpových finančních výkazů. Web si všímá, že dluhopisy SpaceX nakoupil šéf Bílého domu pouhé dva dny předtím, než podepsal rozsáhlý dokument o rozšíření komerční vesmírné dopravy ve Spojených státech, ze kterého bude firma těžit. Podle serveru se překryvy mezi Trumpovým portfoliem a kroky jeho administrativy týkají i jiných oblastí. Bílý dům tvrdí, že Trumpovo portfolio spravují nezávislé počítačové modely. Sparta v bitvě gigantů podlehla brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. Pražané v předehrávce 9. kola hokejové extraligy prohráli po čtvrté z posledních 5 utkání. Hokejisté Plzně se doma naopak radovali, když porazili České Budějovice 4-1. Západočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na 4. místo. Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne postupně oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 13 stupňů. Na Moravě může být až 17.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, zprávy jsou za námi, před námi je páteční ráno s datem 9. října, hlásí se Adam Kořica, přeji vám pohodové vstávání do nového dne a teď už Josef Laufer, písnička s pohem Lásko, já jedu dál.
5: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

vaši písničku 100x.

Rádio Český impuls.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že máte fajn páteční vstávání. 9. říjen, máme po 6. Za malou chvíli Vítězslav Vávra, písnička Holky z Gimplu.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Miloslav Šimek bude v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemelou natáčet reportáž na plese. V jeho hledáčku se objeví i Jiří Krampol a to je samozřejmě záruka zábavy. Více uslyšíme v 16 hodin a 15 minut. Která africká země je takzvaně nejafričtější, vybere cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Poštovní písničky ty nabídnu v rámci naší první ranní páteční hudební dvojce a to po půl sedmé. Já vám přeji hezké ráno a teď už Vítězslav Vávra a jeho Holky z Gimplu.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek, 9. říjen, do 6:30, Petr Kotfalt, skladba je v tahu. Budeme rádi, když mrknete i na naše facebookové stránky, my tam stále hledáme nové přátele našeho rádia, příznivce muziky let 60. až 80. Najdete nás na adrese www.facebook.com/Český impuls.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 9. říjen, přeji hezké ráno. My si za malou chvíli po 6:30 poslechneme duet To máme mládež. Zpívat budou Věra Špinarová a Petra Janů. Teď už ale předávám slovo do naší redakce, uslyšíme novinky ze světa zpravodajství a taky předpověď počasí.
1: Pěkné ráno. Hasiči uvolnili kamion zaseklý pod viaduktem v pražské Krči. Práce na jeho odstranění pokračují. Češi začnou rozhodovat o budoucím složení radnic a obměně senátu. Německá policie zadržela v noci muže, který při kontrole zbraní zastřelil dva úředníky. Někdejší německý kancléř Schröder se zúčastnil oslavy narozenin ruského prezidenta Vladimíra Putina. A ve včerejších předehrávkách hokejové extraligy Plzeň porazila České Budějovice 4-1 a Sparta podlehla Brnu 3-4 v prodloužení. Dnešní chladný den přinese nejprve slunce, ale postupně se znovu zatáhne. Tolik krátké zprávy, loučí se od nich Martina Kroa.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Zdravím vás z rádia Český Empul, se přeji hezké páteční ráno. Máme po půl sedmé, 9. října. Představte si to, že na dnešní den připadá Světový den pošty. My jsme si pro vás do naší první ranní páteční hudební dvojice přichystali poštovní písničky. Čeká nás Radek Tomášek, skladba Posílám barevnou obálku, a pak nás také nemine Hana Zagorová, nahrávka Telegram. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Impuls Radio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené páteční ráno, 9. říjen, do zpráv celou do 7. za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Iveta Bartošová, Daniel Hulka, pohádkový duet Z pekla štěstí. Opět mě zajímá, jaké teď máte páteční ráno, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou, zdali pak už třeba vykukuje slunce, případně máte zataženo, je u vás už pravé podzimní sichravé ráno. Napište mi 734-787-981, to je číslo k nám. Posíláte zprávy na náš WhatsApp nebo na naši klasickou SMS bránu.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: kamion pod Pražským mostem hasiče řádně potrápil. Uvolnit se jim ho podařilo po celodenním úsilí až hodinu před půlnocí. Pak se pustili do rozebírání soupravy, aby mohli zablokovanou silnici v Pražské Krči zprovoznit. Vídeňská ulice je stále uzavřená. V místě nehody se začínají tvořit kolony. Češi dnes zamíří k volebním urnám. Ve 14 hodin začneme vybírat nové primátory a starosty našich měst a obcí. V některých částech republiky se bude volit také třetina senátu. V Česku je přes 14 500 volebních místností. O té své by měli mít lidé informace s dostatečným předstihem. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec na Impulzu připomněl, že odevzdání hlasu nebrání ani to, pokud se někdo nemůže třeba ze zdravotních důvodů osobně dostavit do voleb.
1: Volební zákon poskytuje tradiční institut hlasování do přenosné volební schránky. Je to poměrně jednoduché, protože právě i na webových stránkách najdeme třeba pověřeného obecního úřadu nebo krajského úřadu. Jsou dohledatelné telefonní kontakty do každé volební místnosti v rámci toho daného území.
0: K volbám potřebujeme doklad totožnosti. Znovu bude možné se prokázat i e-dokladem. Volební místnosti budou dnes otevřené od 14 do 22 hodin, zítra od 8 ráno do 14 hodin. Mateřská škola v plzeňské Doubravce zavádí takzvanou večerní školku. Jednou za měsíc připraví pro děti program také po klasické provozní době. Rodiče budou moci čas využít k odpočinku nebo společně stráveným chvílím.
2: Program od 6:30 do 9:30 večer má rodičům umožnit, aby si dopřáli společný čas ve dvou. Obvod chce pomoci těm, kteří nemají prarodiče nebo jsou na péči sami. Tento projekt nabízí od října jen 54. mateřská škola a služba se bude dělit mezi 6 tříd. Dvakrát za rok tak budou moci odpočívat rodiče předškoláků, rodiče ostatních žáků od 4 let věku jednou ročně. Když se večerní školka osvědčí, nabídnou ji i další zařízení v Doubraveckém obvodu. Klára Fajstová, Plzeň.
0: V předehrávaném 9. kole extraligy Sparta podlehla Brnu 3-4 v prodloužení. V dalším předehrávaném utkání Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Navázala tak na úterní výhru v Lize mistrů a ukončila sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži. Dnešní den bude chladný, ale nejprve přinese slunce a postupně se znovu zatáhne. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 7 hodině, zdraví vás Adam Kuřica, přeji hezké páteční ráno, 9. října, blíží se nám víkend a ostatně o tom bude dnešní ranní téma, více už za malou chvíli, teď muzika, ale 60. až 80. Michal Penk, písnička Odpuste nám.

0: Za 3 minuty, 7:45, přeji hezké ráno z Rádia Český Impuls. Pátek, 9. října, za malou chvíli Maria Rotrová, písnička Zřejmě letos nikde nejsou kytky. Dobré ráno, z Nímnice přeje pan Zbyněk, který hlásí zataženo a 9 stupňů, pozdravujeme. Co vy ostatní, do jakého pátečního rána jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou? Zprávy sbírám na WhatsAppu Rádia Český Impuls a nebo prostřednictvím klasické SMSky. Číslo je stejné 734-787-981.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: V Impulzově krabičce si zahrajeme duet Mosty v podání Lenky Filipové a Karla Zicha. Více prozradí zpěvačka Helena Vondráčková po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Pátek má svoji zvláštní atmosféru, určitě mi dáte za pravdu, někdo už ji cítí po obědě, jiný až když třeba zavře počítač. My zjišťujeme dnes ráno, jestli máte nějaký páteční rituál a jak poznáte, že u vás začal víkend. 604-111-211, to je číslo k nám, první vaše reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut, do té doby muzika let 60. až 80. Máme za minutu 7:45 a teď už Marie Rotrová, písnička Zřejmě letos nikde nejsou kytky. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, pátek 9. říjen, blíží se 7:30, kolegyně Martina Kroa už pro nás chystá nejnovější zprávy do té doby, ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Asi se shodneme na tom, že pátek jako takový má svou zvláštní atmosféru. Někdo ji cítí už po obědě, jiný až když zavře počítač, převlékne se do tepláků nebo otevře první pivo. A někdo pozná víkend úplně jinak, třeba podle toho, že najednou prázdné parkoviště u nádraží. A já se ptám, jak poznáte, že u vás začal víkend? Máte nějaký páteční rituál? Převleknete se po příchodu domů rovnou do tepláku, vyrážíte na zahradu, do dílny nebo na chalupu? Patří k pátku hospoda, víno, pizza nebo něco dobrého k večeři? Máte doma páteční film nebo seriál? Jezdíte každý pátek někam pryč? Co je první věc, kterou uděláte, když pracovní týden skončí?
1: Pátek 7:00 večer u nás začíná takto. S manželem a pak se uvidí, co s načatým večerem.
2: Můj víkend začíná právě za hodinu, protože jezdím noční, takže víkend super, bydlím na chalupě, takže vezmu buď sekeru, pilu a budu dělat dřevo, nebo vezmu lopatu, budu zahazovat pískem septik a těším se na neděli na večer, až půjdu v klidu do práce. Mějte se fajn, hezký den všichni.
0: Mějte se, hezké ráno, ať vám ta víkendová příjemná práce na chalupě utíká od ruky. Pozdravujeme. Co vy ostatní, jak poznáte, že u vás začal víkend, máte nějaký páteční rituál, co u vás neodmyslitelně patří právě k pátku, k dnešnímu dni? 604-111-211, to je číslo k nám a my už teď pouštíme další muziku let 60. až 80.
3: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
5: 30.9. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Minuta po půl osmé, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno, 9. říjen, dobré ráno z Čínska, přeje pan Jiří, který hlásí 6 stupňů a také nás z Kamenice nad Lipou zdraví pan Václav, který zatím píše, že slunce nikde. Tak pozdravujeme i vás, pane Vašku, děkuji za zprávu. Jak to vypadá u vás ostatních, stále můžete psát, číslo k nám je 734-787-981. Minuta po půl osmé, za malou chvíli triky a pověry Petra Janů, Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř, písnička O ženy ženy. Teď už kolegyně Martina Kroa a nejnovější zprávy. Martino, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Hasiči odklízejí vrtnou soupravu uvízlou pod Pražským mostem v Krči. Souběžně s komunálními a senátními volbami se uskuteční 37 místních referend. Týden Nobelových cen dnes uzavře očekávané ocenění za mír. Vojenská poprava střelce z amerického Fort Hoodu bude přenášená živě. A po reprezentační pauze načne ligu předehrávka posledního Zlína s vedoucí Slávií. A dnešní chladný den začneme sluníčkem, později se opět zatáhne. S krátkými zprávami se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno, 9. říjen, na řadě naše Impulzovic krabička. Máme v ní duet Mosty Lenky Filipové a Karla Zicha. A čo je ta písnička zářím příkladem, to nám teď poodhalí Helena Vondráčková. Máme za 7:45.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Písnička Mosty. To je Lenka Filipová s Karlem Zichem a tuším, že rok 1981. Krásný příklad toho, jak dokonale se mohou pojít dva hlasy. Jako kdyby k sobě odjakživa patřili. Mám na oba zpěváky krásné vzpomínky. Na Karla Zicha kvůli spoustě výletů, které jsme absolvovali s Amforou, a na Lenku Filipovou mimo jiné i proto, že jedno ze svých prvních LPček točila u nás ve studiu v Řitce. Myslím, že písnička Mosty je dobrý dokument toho, co se na začátku 80. let u nás hrálo a taky líbilo.

0: Zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8. hodina, do zpráv celou, za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Pátek 9. říjen ve vzduchu už tak nějak začíná viset myšlenka víkendu. Já vím, máme tady ještě stále ráno a do víkendu do konce dnešního dne času dost, ale my se dnes v ranní tématu zaměřujeme právě na to, že pátek jako takový má zvláštní atmosféru a mě zajímá, jak poznáte, že u vás začal víkend. Máte nějaký páteční rituál, převleknete se po příchodu domů rovnou do tepláků, vyrážíte na zahradu do dílny nebo na chalupu, patří k pátku hospoda, víno, pizza nebo něco dobrého k večeři, máte doma páteční film nebo seriál, jezdíte každý pátek někam pryč, co je první věc, kterou uděláte, když pracovní týden skončí?
1: Já se poznám páteček tak, že já jako školník přijdu do práce v pátek a hned tam z rána zavolám, je pátek, tak máme všichni dobrou náladu, protože víme, že máme za ty volna.
2: Dobré ráno všem, tak pro mě je začátek víkendu, vana plná pěny, skleníčka dobrého vína a knížka a myšlenka na to, že ráno nemusím vstávat. Takže přeji všem krásný den, ať ten pracovní pátek rychle uteče a už je ten víkend tady.
0: Ano, je to tak, pozdravujeme, přejeme hezké ráno, do večera, do konce pracovní směny ještě času dost. Já se vám pokusím zpříjemnit další chvilky pátečního rána naší muzikole 60. až 80. A zajímá mě, jak poznáte, že u vás začal víkend, máte nějaký páteční rituál. 604-111-211, to je číslo k nám.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
6: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
10: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
11: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Hezké ráno. Pražští hasiči nakonec vyzráli na zaseknutý kamion v pražské Krči. Vídeňská ulice u jižní spojky je ale ve směru z centra stále zavřená. Silnice se ještě musí po zásahu vyčistit a upravit. Ve Vídeňské a Michalské ulici v Praze se podle naší dopravní centrály tvoří kolony. Češi začnou rozhodovat o budoucím složení radnic. Zhruba třetina z nich bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v horní parlamentní komoře. Lidé můžou hlasovat dnes do 10 hodin večer nebo zítra do 2 hodin popoledni. Výsledky z menších obcí by mohly být známé do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně ale až v neděli nad ránem kvůli složitějšímu sčítání hlasů.

0: lidmi, kteří bydlí v okrajových částech. Cesty bývají různé, dojezd ne vždy snadný. Jan Čadár, Velké Karlovice.
1: David Pastrňák válí. Dvěma góly a dvěma přihrávkami se zásadním způsobem podílel na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Český útočník měl z předchozích 4 utkání NHL na konti jen 2 asistence. A dnešní chladný den přinese nejprve slunce, ale postupně se znovu zatáhne. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8:02. Martino, díky, uslyšíme se zhruba za takovou půl hodinu. Adam Kuřica, přeje hezké páteční ráno, 9. října. Svátek dnes, prosím vás, slaví Sáry, Zary a také Štefanové. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší. A teď už muzika let 60. až 80. Lucka Bílá, písnička Neposlušné tenisky. Mimochodem koukám, že Lucka Bílá už 14. října, tedy za pár dní, vystoupí v Brně, Stares Arena Vodová, takže určitě můžete zavít tady na koncert. Mrkněte na vstupenky. Teď už tedy v éteru Rádia Český impuls, Lucka Bílá. Dobré ráno.

0: Za 3:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 9. říjen ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí slunce a 6 stupňů. Pozdravy posíláme na zpátek. Já připomínám číslo, na kterém sbírám vaše zprávy ohledně počasí. Napsat můžete na náš WhatsApp, případně klasickou SMSku 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Nebeská tělesa v českých písničkách, taková bude naše další hudební dvojice, nebojte se, nebude to žádná zkouška z fyziky, zkrátka nabídnu další muziku let 60. až 80. akorát zaobalenou právě do této tematiky. Dnešní večer tady na rádiu Český impuls bude ve znamení muziky let 60. až 80. těšit se můžeme na country, folk a právě trampskou muziku, a to po 19. hodině. Jaká kniha vám leží na nočním stolku? Tak to nás zajímá na našem Facebooku. Budeme rádi, když nám napíšete, co teď právě máte rozečteného. Dáte třeba tip dalším posluchačům a posluchačkám našeho rádia www.facebook.com/Český impuls. Tam nás najdete. Za 2:15 a teď už Michal Penk, písnička Hladně. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, pátek, 9. říjen, blíží se 8:30. Dnešní den, pátek jako takový, má svá specifika. Blíží se nám víkend, má to tu atmosféru, jo, kterou někdo cítí už po obědě, jiný až když zavře počítač, převlékne se do tepláku nebo otevře třeba první pivo. Někdo pozná víkend úplně jinak. No a jak to máte vy? Jak poznáte, že u vás začal víkend? Máte nějaký páteční rituál? Jezdíte každý pátek někam pryč? Máte doma páteční film nebo seriál? Patří k pátku hospoda, víno, pizza nebo něco dobrého k večeři?
1: Já vás poslouchám. U mě už víkend skoro začal, já mám zbalený kufr a frčím do Františkových Lázní.
2: Nám už pátek začal a čeká nás do Čevita víkend, protože jsme právě v autě, jedeme na letiště a čeká nás krásný víkend v Římě.
0: Šťastnou cestu. Pozdravujeme, užijte si Řím a hlavně nezapomeňte na takovéto italské dolce far niente, sladké nic nedělání, pohodové zahálení. Já vám přeji hezké ráno, pokračujeme v muzice 60. až 80. Číslo do ranního tématu je 604 111 211. I nadále mě zajímají vaše páteční rituály. O 8:30 kolegyně Martina Kroa a nejnovější zprávy.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Tři minuty po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené páteční ráno 9. říjen. Teď uslyšíme novinky ze světa zpravodajství. Přichystala si je pro nás Martina Kroa a po ní skladba Život je čaroděj v podání Jitky Zelenkové.
1: Dobré ráno. Vrtnou soupravu uvázlou pod mostem v Praze se ráno podařilo odvést. Silničáři pracují na odstranění škod poničené vozovky. Češi začnou rozhodovat o budoucím složení radnic a obměně senátu. Agent imigračního úřadu v New Yorku postřelil muže, který jel v autě s dítětem. Zástupci Ukrajiny budou podle prezidenta Zelenského dnes a v sobotu na jednáních ve Spojených státech. A ve včerejších předehrávkách hokejové extraligy Plzeň porazila České Budějovice 4-1 a Sparta podlehla Brnu 3-4 v prodloužení. Dnešní chladný den začne slunečně a později se zatáhne. Od krátkých zpráv se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že se máte fajn. Pátek 9. říjen, na řadě je teď naše další ranní hudební dvojce a ta spojila, prosím vás, nebeská tělesa v české muzice let 60. až 80. Čeká nás Judita Čeřovská, písnička Malý vůz. Dnes je to 25 let, co nás paní Čeřovská opustila. My na ní společně zapomínáme prostřednictvím její tvorby a pak nás také nemine Petr Novák, skladba Hvězdičko blízkavá. Máme 8:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pátek 9. říjen do 9. hodiny, do zpráv celou naše ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. Jak poznáte, že u vás začal víkend, máte nějaký páteční rituál, převléknete se po příchodu domů rovnou do tepláku, vyrážíte na zahradu, do dílny nebo na chalupu, patří k pátku hospoda, víno, pizza nebo něco dobrého k večeři, máte doma páteční film nebo seriál, jezdíte každý pátek někam pryč, co je první věc, kterou uděláte, když pracovní týden skončí? Pátek jako takový má zvláštní atmosféru, někdo ji cítí už po obědě, jiný až když zavře počítač, převlékne se do tepláků nebo otevře první pivo. Jak to máte vy?
1: Dobré ráno, chci se zeptat, cože je to ten víkend? Já teď chodím skoro každou sobotu do práce, takže jeden den volna je sakra málo.
2: V pátek se sejdeme odpoledne všichni doma, maminka se na nás podívá a řekne, tak ty uděláš zítra pořádek v dílně, ty posekáš zahradu, ty umíješ okna, no a v neděli, když vyjde čas, tak si zajdeme na procházku nebo si zahrajeme karty. Tak takhle někdy probíhá u nás víkend skoro, vlastně po každé.
0: Chápu, pozdravujeme, děkujeme za vaše komentáře. Na řadě je muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Zlato, co máš dneska v plánu?
9: No přece všechno.
10: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
14: dvojnásobíme investice.
13: Přijmete to riziko?
11: Ale je to na
14: váš názor. Váš názor.
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

co si hraje, paráda. Na oblohu, kde není mrak, na gramofon, na kazeťák.

0: Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Už ve 14 hodin se otevřou volební místnosti. Česko čekají komunální volby, které mají pověst těch voličsky nejtěžších. V některých částech republiky se bude volit také třetina Senátu. Volební lístky pro komunální volby jsou šedivé. Zhruba třetina Česka navíc dostala lístky žluté, kterými se volí senátoři a senátorky. Letos při volbě budoucích radnic zapomeňte na kroužkování. Dnes a zítra se křížkuje. Křížkovat můžeme trojím způsobem. Buď zakřížkujeme jednu samostatnou stranu nebo uskupení a všechny hlasy pak půjdou kandidátům této strany, nebo křížkem označíme rovnou konkrétní kandidáty buď z jedné nebo z více stran, a nebo zakřížkujeme konkrétní stranu a zároveň zakřížkujeme ještě kandidáty z jiných stran. Hlasy pak půjdou těm konkrétním kandidátům a zbytek hlasů kandidátům zaškrtnuté strany. Křížkovat můžeme tolik lidí, kolik má obec zastupitelů. Jejich počet najdeme na volebním lístku vlevo nahoře. Volební místnosti budou otevřené dnes od 2 do 10 hodin večer a zítra od 8 do 14 hodin. Souběžně s volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 se jich týká výstavby větrných elektráren v obcích. Zájem o tato referenda v posledních letech výrazně roste a tento rok bude rekordní. Americký úřad pro imigraci a cla je opět pod palbou kritiky. Agent úřadu včera odpoledne v New Yorku postřelil 28-letého muže z Dominikánské republiky. Ten jel tou dobou v autě s 5-letým chlapcem. Muž přežil a byl převezený do nemocnice. Chlapec zraněný není. Reprezentační fotbalistky čeká náročná výzva. Pokud se chtějí dostat na

0: 11 až 15 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 9. hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené páteční dopoledne, 9. říjen, a teď už další muzika let 60. až 80. Gejzír Petra Kotvalda.

nevadí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.

0: Minuta po čtvrt na deset posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na Facebooku zjišťujeme, jaká kniha vám leží na nočním stolku. Paní Jitka Peterková píše Tanec s vrahem, ale jsem na dovolené s malou vnučkou, takže jsem se do knížky za 4 dny ani nestihla podívat a ta knížka mi tu opravdu jen leží. Tak to nám píše paní Jitka, paní Milenka Šubrtová, tam má Pastevcovy zápisky. Dále koukám, že paní Kateřina Řáková píše Poslední šamanka, paní Ivana Grossmanová píše Volební lístky, tak to je příhodné. No a paní Martina Zlámalová, ta to vyřešila, ta píše, že nemá noční stolek, takže ji tam nemá co ležet. Tak jaká kniha vám leží na nočním stolku, pokud ho tady máte, určitě nám napište název, dejte tip ostatním posluchačům a posluchačkám www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Máme 2 minuty po čtvrt na deset, za malou chvíli Jirka Korn, písnička Klaudie.
1: Kaufland Card Extra, obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Za minutu půl desáté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční dopoledne. Z Jemnice nás zdraví paní Vlaďka, která hlásí Pod mrakem a 7 stupňů. Dále nás čeká Vítězslav Vávra, skladba Dívka a Dívka Gloria, píše pan Václav z Kamnice nad Lipou, že bych chtěl zahrát písničku, jelikož mu v pondělí začíná dovolená a chtěl by ji věnovat taky všem, kteří budou mít taky v nadcházejícím čase dovolenou. Tak jo, pane Václave, Vítězslav Vávra, Dívka Gloria, užijte si zasloužené volno, odpočiňte si a budeme se těšit zase na vaše zprávy ohledně počasí, na spolupráci. Máme půl desáté, přeji hezké páteční dopoledne.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční dopoledne, 9. říjen do 10. do zpráv s kolegyní Martinou Krová. Za malou chvíli další muzika, let 60. až 80. Dalibor Janda, písnička Snad jsem si ji měl všímat víc. Máme pátek a tento den má zvláštní atmosféru. Někdo ji cítí už po obědě, jiný až když zavře počítač, převlékne se třeba do tepláku nebo otevře první pivo. A někdo pozná víkend úplně jinak. Jak to jsme zjišťovali v ranním tématu, mě zajímalo, jak poznáte, že u vás začal víkend. Máte nějaký páteční rituál, převleknete se po příchodu domů rovnou do tepláků, vyrážíte na zahradu, do dílny nebo na chalupu, patří k pátku hospoda, víno, pizza nebo něco dobrého k večeři, máte doma páteční film nebo seriál, jezdíte každý pátek někam pryč a co je první věc, kterou uděláte, když pracovní týden skončí?
1: Dobré ráno všem, takže já pátek poznám v sobotu cca 9 ráno, protože moje trasa je nastavená od úterý do soboty, takže zase v pondělí mám veget. Takže všem teda pěkný pátek a já si ho teda užívám zítra, jo? Tak jo, čau, pěkný den všem.
2: Pro mě začíná víkend tím, že přijedu domů z práce a moje dvouletá dcerka mi skočí kolem krku a přivítá mě. A to je ten nejlepší začátek víkendu, jaký si může člověk představit.
3: U mě už víkend skoro začal, já mám zbalený kufr a frčím do Františkových lázní.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

0: Zprávy v 10.
1: Pěkné dopoledne. Vídeňská ulice v Praze u jižní spojky je průjezdná. Místo nehody s už odseknutou vrtnou soupravou pod mostem v pražské Krči ale musí řidiči pořád objíždět. Voliči v Česku začnou za pár hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev. Zhruba třetina z nich bude moct v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v horní komoře parlamentu. Volební místnosti se otevřou ve 2 hodiny. Hlasovat je možné do 10 hodin večer a pak zítra od 8 do 14 hodin. Účastnit se letos může až 8,5 milionu voličů. 124 tisíc lidí jde volit poprvé. Vánoční kapr podraží. Dlouhodobé sucho komplikuje práci rybářům. V rybnících je málo vody a kapři jsou menší. Rybáři také museli změnit harmonogram podzimních výlovů a dost vody nemají ani v sádkách, kde ryby čekají na transport k zákazníkům. V jižních Čechách už nepočítají, že by došlo k výlovu největšího rybníku Rožmberk a zhruba 20 dalších. Extrémní sucho se zřejmě promítne do ceny tržního kapra. Ten podraží v řádu jednotek procent. Nové album skupiny Kryštof je venku. Populární kapela vydala desku s názvem Půlnoční hřích. V našem vysílání je představil frontman Kryštofu Richard Krajčo. Na desce kapela spolupracovala s celou řadou umělců. Jednu píseň nahrála třeba se skupinou Jelen. Richard Krajčo vystoupí už příští sobotu v pražské O2 aréně na českém Mejdanu s Impulzem. Skladby z Půlnočního hříchu si ale pravděpodobně nechá na další koncerty.
2: Nevím, jestli nezahrajou spíš ty velké hity, ať si lidi zaspívají. Mám tam takový menší speciální prostor. Popřemýšlím, ale myslím si, že určitě zazní písničky, které si se mnou zaspívají. A protože se tam vzpomíná i na české pěvecké legendy, tak možná

0: pro radost ze života.
1: Takové byly zprávy v 10, další zpravodajský servis tady na rádiu Český Impuls, opět za hodinu, na řadě Jiří Zmožek, písnička Už mi lásku není 20 let, Adam Kořica přeje hezké páteční dopoledne.

0: Sloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě další muzika, ale 60. až 80. těšit se můžeme na Petra Reska, nahrávku Přátelství. Pořad Máme Česko rádi nás zavede na rozhlednu Stradonka nedaleko Loun. Více uslyšíme o půl jedenácté.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy!
11: 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem na

0: Zdravím vás z rádia Český Impuls, se přeji poklidné a ničím nerušené páteční dopoledne, 9. říjen v plném proudu, doufám, že se máte fajn. Naše další hudební dvojce nabídne písničky, kterým napsal text Jiří Štajdl, více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale startuje pořad Máme Česko rádi. Hana Kracíková si našla cestu na Lounsko, tak jedeme.
1: Máme Česko rádi.
2: Cílem našeho dnešního putování bude rozhledna Stradonka u městy Seperuc. Čeká nás dlouhý výlet až do 5. století před naším letopočtem do dob Keltů. Rozhledna totiž stojí na území jejich bývalého opevnění. Na cestu se vydáme společně s Miroslavem Tausigem z klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den, Hanko. Náš výlet do minulosti začneme v městě Seperuc. Odtud půjdeme po modré turistické značce vedoucí podél naučné stezky. Na informačních cedulích se dozvíme o všech vzácných rostlinách, které tady kvetou, například pozdík lékařský.
2: A Mirku, je po cestě i nějaká romantická vyhlídka?
3: No Hanko, nejen jedna, jsou tu hned dvě. Krásná vyhlídka a vyhlídka svatého Čecha. A stojí tu altán i lavičky. Když půjdeme ještě kousek dál, bude před námi stát přírodní památka v Hlubokém. Ta vznikla v roce 1970 k ochraně vzácných teplomilných rostlin. Následně na nedalekém rozcestí přejdeme na žlutou značku směrem kam? Na Stradonice.
2: A ze Stradonic půjdeme kam? Je to ještě daleko?
3: Jen kousíček. Od stradonického hostince musíme nahoru, po polní cestě kolem hřbitova až k rozhledně. Nabízí se nám nádherný výhled na celé české středohoří. Jako na dlaně nám leží Lounské i Milešovské kopečky. A náš cíl, rozhledna, je postavená ve výšce 291 metrů nad mořem a vypadá jako taková nějaká strážní věž keltského opevnění. O její stavbu se, představte si, zasadil v roce 2009 Stradonický klub žen.
2: Cesta zpátky je stejná až do Stradonic, pak pokračujeme po naučné stezce a cyklostezce Debeřským údolím. Cestou mineme nádherný Stradonický rybník, kde by se vyřádil každý nadšený rybář. Cestou pokračujeme zpátky dál do centra Peruce. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Páteční dopoledne v plném proudu, 9. říjen, blíží se 11. hodina. Do zpráv celou do vysílání kolegy Honzy Benešovského, naše další hudební dvojce. Máme v ní písničky, kterým napsal text Jiří Štajdl. Dnes je to 53 let, co nás pan Štajdl opustil. My na ní zazpomínáme, čeká nás hit Do věží v podání Valdemara Matušky a pak nás také nemine Karel Gott, skladba Kávu si osladím, další populární píseň, kterou otextoval právě Jiří Štajdl, na kterého tímto vzpomínáme. Já jsem Adam Kořica, z mojí strany je to vše, za sebe vám přeji hezký pátek i nadále si ho užijte v rytmu české muziky let 60. až 80. To znamená s naším rádiem, s rádiem Český Impuls. Já se na každého z vás budu těšit zítra v sobotu dopoledne po 11. hodině. Do té doby se opatrujte, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Hudební dvojice
10: a Aneb Vrána k

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Hezké dopoledne. Češi dnes zamíří k volebním urnám. Ve 14 hodin začneme vybírat nové primátory a starosty našich měst a obcí. V některých částech republiky se bude volit také třetina senátu. V Česku je přes 14 500 volebních místností. O té své by měli mít lidé informace s dostatečným předstihem. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec na Impulzu připomněl, že odevzdání hlasů nebrání ani to, pokud se někdo nemůže třeba ze zdravotních důvodů osobně dostavit do volební místnosti.
2: Volební zákon poskytuje tradiční institut hlasování do přenosné volební schránky. Je to poměrně jednoduché, protože právě i na webových stránkách najdeme třeba pověřeného obecního úřadu nebo krajského úřadu. Jsou dohledatelné telefonní kontakty do každé volební místnosti v rámci toho daného území.
1: K volbám potřebujeme doklad totožnosti. Znovu bude možné prokázat se i e-dokladem. Volební místnosti budou dnes otevřené od 14 do 22 hodin, zítra od 8 ráno do 14 hodin. Volby vyjdou stát na víc než miliardu korun. Nejvíc peněz spadne na odměny členům komisí. Papíru je ale také hodně, celkem 390 tun. Rozložené lístky by pro zajímavost pokryly víc než 900 fotbalových hřišť. Pro komunální volby se letos připravilo zhruba 13 milionů sad hlasovacích lístků, ačkoliv volit může kolem 8 milionů lidí. Na jednoho voliče tak připadá víc než 1,5 sady. Třetinu tvoří rezerva. Samotné komunální lístky stojí asi 38 milionů korun, senátní dalších 19,5. Lístky hradí ministerstvo vnitra. V Kambodži zadrželi dva Čechy, čelí obvinění související s drogovou trestnou činností. A veřejnost se dozví jméno nositele letošní ceny za mír. Norský Nobelův výbor ho ohlašuje v těchto chvílích. Dnešní chladný den nejprve přináší sluníčko, postupně se ale znovu zatáhne. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Krohová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pátek 9. října, dopolední vysílání pokračuje po zprávách muzikou. Nastupuje Michal David, potom Jiří Korn a Honza Benešovský u mikrofonu. Krásné dopoledne všem.
4: Pokaž.

0: Na českém impulzu Karel Zich, Alenka v říši divů. Za chvilku Petr Novák a Flamingo, nebo Jana Kratochvílová, případně Eláni. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Pořád to platí, do telefonu si nejprve stáhněte žlutou aplikaci rádiovou se 4A, taky poznáte. No a do televize tam jenom někde ťukněte na automatické ladění. To je celé. Český impuls.
1: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
5: Vy chytrálí, s chytrátem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: Posloucháte Český impuls, máme chvilku, tak se pojďme podívat na naše turisticko-cestovatelské plány. Turistika, to je Hanka Kracíková a turista s povoláním Mirek Tausik. Dnes se v Máme Česko rádi zastavíme na rozhledně Stradonka, nedaleko Loun. No a cestovatelství, to je parketa našeho Jirky Kolbaby, který bude dnes opět odpovídat na posluchačské dotazy a dostaneme se také k tomu, která africká země je tak říkajíc nejafričtější. Tak jsem na to zvědav, Český impuls, za chvilku Petr Rezek nebo Ivone Přenosilová. To už je muzika Českého impulsu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Krásné dopoledne všem, posloucháte Český impuls v pátek 9. října. Pojďme do impulzové skrabičky, to je vždycky taková slavnostní chvíle, protože nejenom hrajeme, ale taky přicházejí zpěváci lomeno komentátoři. Teď se to bude dít kolem písničky Kolej Yesterday, takže Michal Prokop, Framus Five, jasná věc. No a jako komentátor přichází Petr Janda. Tak příjemný poslech, hezké dopoledne ve 12, další zprávy.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Teď si se mnou poslechněte Kolej Yesterday od Michala Prokopa. Myslím, že to je nejlepší píseň, kterou kdy naspíval. Pavel Šrut mu napsal výborný text. Je srozumitelný. Cítíte za ním celý příběh. A je tam ta roztomilá parafráze na Yesterday od Beatles. Taková hodně krátká, aby náhodou nedráždila autorské svazy. Ale přesně tak dlouhá, aby každému došla. Prostě mistrovství kousek, jak říkáme my, majsterštyk.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkné poledne. Okrskové volební komise se chystají na start voleb. Už dnes ve 14 hodin se totiž otevřou volební místnosti a lidé tak budou moci rozhodovat o složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Volební komisi ve Velkých Karlovicích čeká pořádný zápřah. Dnes a zítra si hodně zajezdí. Obec totiž patří k největším u nás a mnozí lidé bydlí na velmi odlehlých místech.
2: Starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík, mimochodem v čele obce od roku 1998, připomíná, že katastr čítá 81 čtverečních kilometrů. V tomto směru jde o jednu z největších obcí v České republice. Znamená to tak podle předpokladů o letošních volbách asi 20 výjezdů. Volební komise s přenosnou urnou za většinou staršími lidmi, kteří bydlí v okrajových částech. Cesty bývají různé, dojezd ne vždy snadný. Jan Čadár, Velké Karlovice.
1: Souběžně s volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 se jich týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se obyvatelé můžou vyjádřit většinou k různým stavbám plánovaným v katastru obcí, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35% oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25% všech oprávněných voličů. Fotbalová liga je zpět. Vrací se po rekordní téměř 3týdenní reprezentační přestávce. Rozeběhne se předehrávkou 10. kola, ve které nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco vršovický obhájce titulu bude hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci mají pouhý bod a spolu se Slováckem čekají na premiérové vítězství. A dnešní chladný den přináší nejprve sluníčko, postupně se ale zatáhne, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Od dnešních zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré poledne, 3 minuty po 12. hodině. Kapela Turbo zahraje Hráče, potom se připojí Věra Špinarová. S vámi je Honza Benešovský a jsem tady. Hrát na Českém

0: Pěkné odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku Pavel Novák, Pihovatá dívka, nebo Dalibor Janda, případně Dušan Grůň. No a taky už se chystá Alexander Hemala v roli televizního experta, protože dokončuje ten výběr, aby skutečně vám doručil to nejlepší z jeho pohledu, na co se dá večer dívat v televizi. Tak pokud máte tyhle choutky, tyhle představy o dnešní večeru, to znamená pohodlně se někam posadit před obrazovku, tak si na něj počkejte. Saša Hemala na Českém impulzu.
1: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
4: Vy chytralí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Kaufland Card Extra! Obrovské slevy a věrnostní body! Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody!
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dobré odpoledne všem, posloucháte Český impuls. Miloslav Šimek bude natáčet reportáž na plese, v jeho hledáčku se objeví i Jiří Krampol, rovná si o zábavu postaráno, poslechněte si to u Alexandra Hemaly ve 16:45. No a teď si dejte Sašu v roli televizního experta, vybral pro vás televizní dívánky na večer. Příjemný poslech, za chvilku z muziky, Hana Hegerová nebo Marie Rotrová na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Tak pokud sledujete pravidelné páteční animované snímky, pak asi víte, že případ Drákuly a jemu podobných strašidel je už vyřešen. A tak se nadále, a tedy i dnes večer, můžeme věnovat výcviku dosud mocně nemotorné pandy v bojovníka. Tímto úkolem je pověřen mistr Sifu, který tak bude vystaven největší výzvě jeho profesionálního života. Kung Fu Panda je tu ve 20 hodin na Nova Cinema. Už asi znáte snímek Hodinový manžel a tuším, že na něj navazuje Manžel na hodinu, ve kterém naši hrdinové, no řečeno trošku eufemisticky, si vytvoří svůj oddíl vodního póla a aby to bylo ještě atraktivnější, pozvou si ke spolupráci ve vodě také půvabné akvabely. Jaké vztahy tam mohou vyrašit, uvidíte v komedii Manžel na hodinu ve 20 hodin na Prima Max. Dnes už se docela běžnou záležitostí stává fakt, že na mateřskou dovolenou nastoupí nikoli rodička, ale její muž či partner. To je také hlavní zápletkou české komedie Deníček moderního fotra, ve kterém si dvojici, co neočekávaně čeká přírůstek do rodiny, zahrají Jirka Mádl a Tereza Ramba. Jirka, v tomto případě Dominik, se ale domnívá, že takto v klidu a pohodě napíše svou knihu. Ale jak víme, všechno bude jinak. Deníček moderního fotra začíná na nově ve 2020. A já vám k jeho sledování, přátelé, přeji příjemnou pohodu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

někam k nádraží. Já jsem klonk a tvůj song hryžu jako kost.

0: Český impuls, máme pátek 9. října a dnes je Světový den pošty. Tak jsme si řekli, že bychom to mohli nějak promítnout do našeho hudebního proudu a uděláme to teď v rámci hudební dvojice, kam si zařadíme poštovní písničky. Začne Radek Tomášek, posílám barevnou obálku, a potom Hana Zagorová, Telegram. Honza Benešovský za mikrofonem, krásné odpoledne z Českého impulzu, v jednu hodinu pošleme nejnovější zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik tak najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hudební dvojice
8: Anet, co mají písničky společného?

0: Pěkné odpoledne. Volební místnosti se otevřou už za hodinu. Také tentokrát se spolu s komunálními a na třetině republiky senátními uskuteční někde i místní referenda. Na železničním koridoru u Olomouce narazil vlak do překážky. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky šlo o pracovní nářadí. Provoz na trati je omezený, ve směru na Štěpánov se jezdí po jedné koleji. Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička. Navanete Mpilayová ji podle Nobelova výboru dostala za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva. Mateřská škola v plzeňské Doubravce zavádí takzvanou večerní školku. Jednou za měsíc připraví pro děti program také po klasické provozní době. Rodiče budou moci čas využít k odpočinku nebo společně stráveným chvílím.
1: Program od 6:30 do 9:30 večer má rodičům umožnit, aby si dopřáli společný čas ve dvou. Obvod chce pomoci těm, kteří nemají prarodiče nebo jsou na péči sami. Tento projekt nabízí od října jen 54. mateřská škola a služba se bude dělit mezi 6 tříd. Dvakrát za rok tak budou moci odpočívat rodiče předškoláků, rodiče ostatních žáků od 4 let věku jednou ročně. Když se večerní školka osvědčí, nabídnou ji i další zařízení v Doubraveckém obvodu. Klára Fajstová, Plzeň.
0: A dnešní chladný den nejprve přinesl sluníčko, ale postupně se znovu zatáhne. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. S dnešními zprávami se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v jednu hodinu skončily. Dáme si rovnou večírek Sagvana Tofiho. Potom večerníček Karla Černocha. Honza Benešovský s vámi. Pěkné odpoledne 9. října v pátek.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Cestovatel Jirka Kolbaba bude odpovídat na otázky vás, posluchačů. A tentokrát přijde na přetřes i ta, která africká země je takzvaně nejafričtější. Vybere Jirka Kolbaba za chvilku, za čtvrt hodinky se přihlásí od mikrofonu. No a do té doby ještě písničky. Petr Rezek bude zpívat, Iveta Bartošová nebo Darinka Rolincová. Český impuls.
1: Právě teď v Planéu? Ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
9: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
10: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku Karel Gott, Petr Spálený nebo Vladimír Mišík v našem hudebním proudu. Ano, české písničky 60. až 80. let. No a teď už se hlásí cestovatel Jirka Kolbaba, který odpovídá na vaše otázky, tedy na otázky našich posluchačů. Navštívíme Barmu nebo taky Afriku.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Slyšel jsem, že Barma se v posledních letech hodně změnila. Chystáme se tam a tak by nás zajímalo, jestli je to pravda, nebo jestli stále platí to, že je to vyhladovělá země sevřená diktaturou. Ptá se posluchač Filip z Brna.
3: Tak je to především nádherná země s úžasnou buddhistickou tradicí. Bohužel je v poslední době vedena těmi nedemokratickými vládci, většinou vojáky a takovou tou chuntou vojenskou, která tam vládne skutečně zbraněmi. Já jsem v té zemi hodně si obrazně zaplakal. To, co jsem tam viděl, já byla jedna velká bída a hrůza. Upozorňuji naše posluchače, cestovatele, kteří by do Barmy, nebo spíš Myanmaru, musíme říkat nově, chtěli cestovat, že je těžko přístupná po zemi. Ani z Tajska, když jsem to dokonce zkoušel z Bangladéše, se do té země nedá až tak ideálně dostat, dokonce je to zapovězeno a museli by to možná proběhnout na černo. Jsou tam už příhraniční velice ostré vojenské kontroly, já jsem je zažil.
2: Dalším dotazem míříme na jiný kontinent, do Afriky. Kterou zemi byste mi doporučil, abych poznal opravdovou Afriku? Mám na mysli zvířata, národní parky a tak dále. Michal, Ostrava, Vřesina.
3: Já bych asi na první místo zařadil Namíbii, kterou nesmírně miluji. A potom Jihoafrickou republiku, ale také třeba Zimbabwe, Tanzánii, Keniu, kde se dají objevit úžasná etnika. Skutečně Afrika je nesmírně inspirativní a když chce někdo cestovat a objevovat, tak do Afriky dříve nebo později zavítá a většinou jí propadne.
2: Martina, naše posluchačka z Jindřichova Hradce, se ptá cestovatele Impulzu Jirky Kolbaby, jak postupovat, abych se stala cestovatelkou tvého kalibru, to znamená, abych mohla svého koníčka považovat nejenom za koníčka, ale třeba se jí mohla i slušně živit.
3: Tak asi to je mnoho práce, trvá to mnoho let, já jsem to vůbec neplánoval. Já jsem to postupně jakoby rozvíjel a postupně jsem umenšoval svoje vazby na to české prostředí, ty pracovní i osobní, abych mohl posléze trávit i několik měsíců v zahraničí. Bývalo to až 9 měsíců v roce, teď už dejme tomu je to 5-6 měsíců a bohatě mi to stačí, jezdím na kratší cesty, ne na tak dlouhé jako v minulosti. Je to o práci, je to o srdci, je to o tahu na branku, o ničem jiném to není.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, pátek 9. října. Dnes je to mimochodem 25 let, co odešla Judita Čeřovská, tak si ji teď pojďme připomenout v rámci hudební dvojice o nebeských tělesech v českých písních. Takže Malý vůz, to je úplně jasná věc, paní Judita Čeřovská, no a potom Petr Novák, Hvězdičko blízkavá. Honza Benešovský je s vámi u mikrofonu, krásné odpoledne, taky už zase připravujeme hlavní zprávy na 14. hodinu.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete
6: to riziko?
5: Ale je to na vás.
6: Váš názor? Váš názor?
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Hudební dvojice. Aneb. Jako vejce vejci.

0: Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Začínají komunální a senátní volby, právě teď se otevírají volební místnosti, nejčastěji se nachází ve veřejných budovách, jako jsou úřady nebo školy. Během dovolené prezidenta Petra Pavla v Maroku došlo k vážné nehodě pouštní buginy. Hlava státu vyvázla bez zranění, havárie ale těžce zasáhla prezidentova blízkého přítele a herního vývojáře Petra Šebora. Ten jako spolujezdec utrpěl poranění obratlů a zlomeniny. Prezidentův tým spolu s přítomným záchranářem pomáhal na místě s první pomocí a stabilizací zraněných. Šebora přitom čeká operace a řeší se jeho bezpečný transport do Česka. K neštěstí došlo v poušti v první polovině týdne po setkání s účastníky relídu Marok. Cesta vyvolala silnou kritiku už dříve, protože prezident kvůli ní vynechá komunální volby v domovském Černoučku. Hrad to označil za chybu v plánování. Epidemie salmonelózy v pražském újezdu nad Lesy má už 486 nahlášených případů. Laboratorní testy potvrdily nákazu u 284 lidí a v nemocnici skončilo 108 pacientů. Podle hygieniků jde ale o zpětné dohledávání z dotazníků, nikoli o nové šíření. Vše způsobila prošlá a nedovařená vejce z kuchyně Masarykovy základní školy, která 21. září zasáhla žáky, učitele, dvě školky i místní seniory. Případem se pro podezření z nedbalosti zabývá policie a radnice Prahy 21 mezitím chystá online formulář na odškodnění z pojištění školy i městské části. Žáci se po týdenním volnu a plné dezinfekci vrátili do lavic, druhá školní kuchyň ale zůstane týdny zavřená a obědy tam vozí externí firma. Nové album skupiny Kryštof je venku. Populární kapela vydala desku s názvem Půlnoční hřích. Album je dostupné na všech streamovacích platformách. V našem vysílání ho představil frontman Kryštofů Richard Krajčo. Na desce kapela spolupracovala s celou řadou umělců. Jednu píseň nahrála třeba se skupinou Jelen. Richard Krajčo vystoupí už příští sobotu v pražské O2 aréně na českém Mejdanu s Impulzem. Skladby z Půlnočního hříchu si ale pravděpodobně nechá na další koncerty.
2: Nevím, jestli nezahrajou spíš ty velké hity, ať si lidi zpívají. Mám tam takový menší speciální prostor. Popřemýšlím, ale myslím si, že určitě zazní písničky, které si se mnou zaspívají. A protože se tam vzpomíná i na české pěvecké legendy, tak možná přidám i něco z jejich repertoáru.
1: Český Mejdan s Impulzem proběhne v sobotu 17. října v pražské O2 aréně. Kromě Richarda Krajča se můžete těšit na Olympik, Miraj Činasky, MiG-21, Lucii Vondráčkovou a Michala Davida. Poslední lístky jsou k dostání na Ticketportálu a Ticketmasteru. Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Naměříme 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Malou chvíli po 14. hodině skončily další zprávy. Na řadě je Projektil a Zahrada ticha. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu Českého impulzu. Jsme rádi, že posloucháte.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku je tady Jiří Schellinger, taky Vítězslav Vávra. No a Hanka Kracíková s turistou s povoláním Mirkem Tausigem ladí noty, aby byly úplně přesní, věcní, aby to prostě dávalo smysl. Ta jejich pozvánka, kterou za chvilku uslyšíme, my se vypravíme na rozhlednu Stradonka nedaleko Loun. V rámci pořadu Máme Česko rádi, poslouchejte v půl třetí, těšíme se, Český impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
3: Počkat, někdo ale chybí.
2: Vy!
3: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání za chvilku přesně podle pravidel a podle plánů. Helena Vondráčková s Jiřím Kornem, Jakoby nic, nebo Blue Effect, Slunečný hrob, fantastická písnička. No a teď Hanka Kracíková, která si v Atlase hledala cestu na Lounsko. Zajímalo by mě, kam přesně. Tak jdeme na to.
1: Máme Česko rádi.
2: Cílem našeho dnešního putování bude rozhledna Stradonka u městy Seperuc. Čeká nás dlouhý výlet až do 5. století před naším letopočtem do dob Keltů. Rozhledna totiž stojí na území jejich bývalého opevnění. Na cestu se vydáme společně s Miroslavem Tausigem z klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den, Hanko. Náš výlet do minulosti začneme v městě Seperuc. Odtud půjdeme po modré turistické značce vedoucí podél naučné stezky. Na informačních cedulích se dozvíme o všech vzácných rostlinách, které tady kvetou, například kozlík lékařský.
2: A Mirku, je po cestě i nějaká romantická vyhlídka?
3: No Hanko, nejen jedna, jsou tu hned dvě. Krásná vyhlídka a vyhlídka svatého Čecha. A stojí tu altán i lavičky. Když půjdeme ještě kousek dál, bude před námi stát přírodní památka v Hlubokém. Ta vznikla v roce 1970 k ochraně vzácných teplomilných rostlin. Následně na nedalekém rozcestí přejdeme na žlutou značku směrem kam? Na Stradonice.
2: A ze Stradonic půjdeme kam? Je to ještě daleko?
3: Jen kousíček. Od stradonického hostince musíme nahoru, po polní cestě kolem hřbitova až k rozhledně. Nabízí se nám nádherný výhled na celé české středohoří. Jako na dlaně nám leží Lounské i Milešovské kopečky. A náš cíl, rozhledna, je postavená ve výšce 291 metrů nad mořem a vypadá jako taková nějaká strážní věž keltského opevnění. O její stavbu se, představte si, zasadil v roce 2009 Stradonický klub žen.
2: Cesta zpátky je stejná až do Stradonic, pak pokračujeme po naučné stezce a cyklostezce Debeřským údolím. Cestou mineme nádherný stradonický rybník, kde by se vyřádil každý nadšený rybář. Cestou pokračujeme zpátky dál do centra Peruce. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Českým impulzu Karel Gott, Bloudím pasáží. Teď už jdeme do impulzové krabičky, zabloudit nemůžeme, protože ta je pevně daná v našem vysílacím schématu programovém. Šaty z šátků, zpívat bude Lešek Semelka, komentovat Palo Habera. Příjemný poslech, dobré odpoledne. Pokud chcete vědět, co je nového, tak si určitě poslechněte hlavní zpravodajskou relaci ve 3 hodiny. Zkrátka a dobře, kdo má rád českou muziku a je rád v obraze, poslouchá Český impuls.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako z Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
7: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Leška Semelku poznám z divadla a z Amfory, kde spolu hráváme fotbal. Je to velký člověk, taky jaký je velký, tak taky aj dobrák. Je s ním velká sranda, ale málo kdo si uvedomí aj to, že je výborný herec. Vždycky sa mi páčila jeho farba hlasu, to krásne vibráto, ktoré ovláda až dodnes. Najviac som ho obdivoval ako speváka Blue Effectu. Ale Šaty z šátku sú tiež jeho parádne číslo. Tam naozaj ukazuje, čo vie. Myslím, že som ich najprv počul na Bratislavskej líre. Od tej doby sa vždycky poteším, keď tú pesničku počujem.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Maximální prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí stoupnou. Ministerstvo financí v cenovém věstníku zvedlo cenový strop u nafty o 38 haléřů na 47 korun a 67 haléřů za litr. Litr benzínu pak může zdražit o 17 haléřů na maximálních 46,48. Opatření se netýká prémiových paliv. Vláda zavedla regulaci kvůli prudkému zdražování z posledních týdnů a limity, které stanovuje vždy na den dopředu, mají platit do konce října. Na čerpacích stanicích na dodržování stropů dohlíží specializovaný finanční úřad. Vyproštění kamionu ve Vídeňské ulici poškodilo silnici. Zásah trval více než 24 hodin a vyžádal si nasazení extrémně těžké techniky. Kamion převážející vrtnou soupravu uvázl pod železničním mostem v Pražské Krči včera kolem 9:30 večer. Původně nasazený speciální vyprošťovací tank hasičů selhal a porouchal se. Proto museli dorazit další dva stroje a těžký jeřáb. Náklad se podařilo uvolnit až včera krátce před půlnocí. Ve vozovce po manévrech zůstaly viditelné rýhy a díry. Technická správa komunikací už povrch uklidila a odstranila uniklé provozní kapaliny. Rozsah škod teď řeší odborníci. Liberec čeká dopravní omezení. Silničáři začnou dnes kontrolovat bezpečnostní systém tunelu na silnici první třídy číslo 35. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Dnes od 18 hodin bude v první fázi zavřený tubus na trase z Prahy na Děčín. Od zítřejšího odpoledne pak v opačném směru. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová upozorňuje řidiče na možné zdržení.
2: V Liberci budeme o víkendu kontrolovat bezpečnostní systém tunelu a vyčistíme vozovku i stěny. Řidiči se musí připravit na částečnou uzavírku. Jezdit se bude v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru.
1: Kontrola a omezení v libereckém tunelu skončí v pondělí ve 4 hodiny ráno. Čekáme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, odpoledne pak budou od severa západu srážky i oblačnost ubývat. Naměříme 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě ještě o 2 stupně více, tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne, přeje od mikrofonu Honza Benešovský. Ano, taky po 15. hodině posloucháte Český impuls. Přicházejí Petra Zámečníková a Jiří Strnad.

0: Rádio Český impuls.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat z neluční kvítí, nebo zame na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v žiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku.

prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytl stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

0: je Český impuls, odpolední vysílání. Občas mrkněte k nám na Facebook, může se to vyplatit, protože tam dá se lecos vyhrát, pokud nasledíme soutěže a že tam občas bývají. Jinak témata dáváme stabilně, která můžete komentovat, glosovat, lajkovat a taky si nabrat nové přátelé, ostatně jak to na sociálních sítích běžně chodí. Tak ještě adresu dlužíme www.facebook.com/Český impuls. Těšíme se na vás na internetu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, pátek 9. října. Ani to, že běží říjen, nás neodradí od vysílání písniček k táboráku. Klidně si dnes udělejte na zahradě oheň, zapněte tam někde telefon a už můžete poslouchat naše speciální pásmo písniček k táboráku. Je to tak. Mezi 19. a 20. hodinou hrajeme den co den, večer co večer, to nejlepší z české countryové, folkové a trampské scény. Takže i dnes vás srdečně zveme. Za chvilku Juraj Kukura, Jitka Molavcová nebo kapela Olympic. Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku ve 4 hodiny už se ujme vysílacího vesla Alexandr Hemala a taky Miloslav Šimek, který bude natáčet reportáž na plese a v jeho hledáčku se objeví Jiří Krampol. To si musíte poslechnout ve 4:15 za půl hodinky. Honza Benešovský přeje dobré odpoledne, ještě je tady jedna hudební vzpomínka. Dnes je to totiž přesně 23 let, co odešel Jiří Štajdl, tak si pojďme připomenout písničky, ke kterým napsal slova. Začne Valdemar Matuška hitem Dověží a potom Karel Gott, Kávu si osladím. Mějte se moc krásně, zase někdy naslyšenou na Českém impulzu. Honza Benešovský.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekáš. Čekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hudební dvojice a NEP, dva jsou víc než

0: hodně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Petr Pavel překvapil Černouček na Litoměřicku. Prezident nakonec přijel odvolit do své domovské obce v komunálních volbách, i když to původně neplánoval. Pavel je v těchto dnech na soukromé zahraniční cestě v Maroku. Ze severu Afriky kvůli hlasování na otočku přiletěl. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Svůj záměr ale prezident nakonec přehodnotil.
1: Trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. Já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl i kolobama dát tím občanům najevo, že by měli taky.
0: Prezident neupřesnil, jestli jeho návrat do Česka souvisí s nehodou, která se stala jednomu z členů výpravy na Buginách v marocké poušti. Neřekl ani detaily k logistice jeho příletu. Pavel ale potvrdil, že se do zahraničí vrací. U komunálních voleb v Moldavě na Teplicku musela zasahovat policie. Důvodem byl spor o vyškrtnutí 22 lidí ze seznamu voličů, kterým volební komise neumožnila hlasovat. K radikálnímu kroku přistoupil současný starosta David Leiterman s odůvodněním, že jde o účelové přihlášení k trvalému pobytu a dotyční v obci žijí jen na papíře. Mezi vyřazenými jsou navíc i 3 kandidáti do zastupitelstva z konkurenčních uskupení. K hromadnému přihlašování nových obyvatel došlo těsně před volbami. Některé z nich měl na úřad přitom doprovázet bývalý starosta a podnikatel Jaroslav Pok. Pražský magistrát od začátku měsíce zrušil maximální cenové stropy pro klasické taxikáře s taxametrem. Krok vyvolal ostrý spor přímo ve vedení města. Úřední dokument sice uvádí, že o zrušení rozhodla politická reprezentace Prahy, to ale rezolutně odmítá náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek. Odbor daní, poplatků a cen podle něj jednal na vlastní pěst a celou věc chce v koalici co nejdříve zvrátit. Ještě v srpnu přitom město limit navýšilo na 42 korun za kilometr, což taxikáři označovali za nedostatečné. Konec regulace tvrdě kritizuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, podle kterého hrozí návrat nekalých praktik a předražených jízd za desítky tisíc korun. Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území bude pršet, později odpoledne od severozápadu budou srážky a oblačnost ubývat. Naměříme 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké páteční odpoledne, přátelé, jsme tu s naším zábavným pořadem Smějeme se. Jen tak mimochodem podotýkám, že dnes slaví svůj den Štefan či Sára, kterým samozřejmě blahopřejeme, ale také pošta, která dlouhá léta zprostředkovávala vlastně možná jediné spojení mezi námi lidmi, ať už jsme byli ve vedlejším městě anebo na druhém konci světa. Ale její hvězdné chvíle asi pomalu končí, i když dozajista ji ještě dlouho budeme potřebovat. Ale takové to, jako za Marie Terezie, jede poštovský panáček, už dnes nahradili spoje daleko rychlejší. Nicméně, ať se poště i jejím zaměstnancům dobře daří, a tady je první písnička s docela přiléhavým názvem Měli jsme se potkat dřív, a nespívá ji nikdo menší než Marie Rotrová. Ještě jednou hezké odpoledne.

0: zpívej. Tak to byla krásná výpověď Pavla Bobka na Českém impulzu, kde pokračujeme první scénkou. V té se nám představí Miloslav Šimek, a to jako redaktor, který si k mikrofonu pozval jednoho zahraničního pracovníka, který k nám přijel, jak se zdá, nazbírat zkušenosti. Této role se ujal jeho kamarád a dlouholetý spolupracovník Jirka Krampol.
1: Vítám vás v kulturním domě národního podniku Špuntana. Jsem rád, že to tam znáte. Špuntaři svérázným způsobem oslavují své pracovní výsledky. Pořádají takový hezký maškarní rej. A já bych vám rád v krátké rozhlasové reportáži přiblížil tu neopakovatelnou atmosféru, která zde bezesporu v tomto sále panuje. Vybral jsem si k rozhovoru chlapce poměrně nevelké postavy, který je snad převlečený za rogalo. Pojď, chlapče, posaď se k mikrofonu, já si tě vyspovídám. Tak tedy nejprve, jak se jmenuješ, kolik je ti let a kde nám pracuješ?
2: Já jmenuji se Suryo Mario Martinez Juarez Ferdinandu a jest mi 27 roku, ale mohlo být i mě 28, ale byl jsem rok nemocen, poněvadž kousla mě moucha cece sem do ucha a jsem zde v tomto sále jako většina špuntařů proto. Aby jsem zde nazbíral zkušenosti, které chci dovesti domů k nám na Honolulu. Aby jsem tyto zkušenosti předal ostatním Honolulanům a aby jsme pak na základě takto zkušenosti mohli vyrábět korkové výrobky, které pak budeme dovažit k vám do Československa.
1: Máš nějakého koníčka?
2: Ano, ano. Jsem vedoucím kroužku u Repsi Sama. Kde jsou většinou děvčata. A každý týden pořádáme vylety do širokého, dalekého, překrasného okolí Ústí nad Labem a Lovosic. Kde mě moc líbí se. Poněvadž u nás doma na Honolulu udělá sobka jednou za 100 roku bumbac a trošku šedivého čmoudíku a páry skárek valí se z vulkánu ven a my celá vesnička stěhujeme se o několik kilometrů dál. Ale zde u vás překrasném okolí Ústí nad Labem a Lovosic každý den jdou různobarevné čmoudíky, jeskry, syra a různé svinstvo valí se na nás ze všech stran a nikdo nikam nestěhuje se.
1: Ty jsi zvyklý na subtropické podnebí. Jak snášíš zdejší naší zimu?
2: Byl jsem velmi mile překvapen, když byl jsem vybrán na zimní výběrovou rekreaci do Krkonoš.
1: Jak se ti v Krkonoších líbilo?
2: Moc líbilo v Krkonoších a ještě moc líbilo v pod Krkonoších.
1: Co nejvíce ti tam líbilo?
2: Krajovaná jídla.
1: Myslíš asi krajová jídla, ne?
2: Ano, ano. Krajovaná jídla.
1: Která ti chutnala?
2: Kulajda a guláš s kůrovcem.
1: Guláš s kůrovce? Proč zrovna guláš s kůrovce?
2: Poněvadž mohli jsem si kdykoliv dojít do lesa a dát ti sám sobě nášup.
1: A co sníh?
2: Sníh jsem nejel, ten byl na mě moc studený.
1: Já myslím, jak na tebe zapůsobil. Jistě jsi se s ním setkal poprvé.
2: Sníh zapůsobil na mě velmi kladně. Velmi kladně. a proto jsem je nazbíral do krabice od čicího stroje. A poslal jsem je svému bratřičkovi a svým 14 sestřičkám na Honolulu. Aby se oni tam mohli koulovat kolem sopky.
3: Ještě mi řekni, kde jsi se vlastně naučil tak pěkně hezky česky?
2: Tak pěkně hezky česky jsem se. Naučil jsem se v jazykovém kurzu češtiny v Kocourkově.
3: A kterou větu si uměl nejdřív?
2: Či, či, či, či, či, ty hezká holka, máš čas? Ukážu ty cestu rojem. Mám bony.
3: No, děkuji ti za pěkný, milý a poučný rozhovor. Rád bych tě oslovil jménem, ale přiznám se, že jsem ho zapomněl. Jakže se jmenuješ?
2: Surio Mario Martinez Juarez Ferdinandu.
3: Hezké jméno, ale neuvěřitelně dlouhé, to si nemohu netak zapamatovat. Musíme na to jinak. Jak ti třeba říkala maminka, když jsi byl malinký?
2: Já když byl jsem malinký a moje mámuša mě koupala ve škebli, vždy zpívala mě 1, 2, Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando jde, nese pytel z brouky.
3: No to ti maminka hezky zpívala, ale mě moc nepomohla. Tak ještě jinak. Jak ti říkají naše děvčata? A vůbec líbí se ti naše pěkná, hezká, česká, moravská děvčata?
2: Ano, ano. Mně moc líbí se naše hezká, česká, pěkná, moravská děvčata. Zejména pak ty vysoké blondinky mě moc líbí, že? Mňam, mňam. Poněvadž u nás doma na Honolulu jsem nazýván čahounem. Protože měřím 142,5 cm a jsem velitel v sopkové armádě pro boj ve vysoké trávě. Ale zde u vás jsem velmi oblíbený, velmi vyhledávaný pro svou malou sympatickou postavičku.
3: No dobře, hezky jsi se vychválil, ale jak ti tedy říkají naše děvčata?
2: Ty bejku.
3: Děkuji.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
9: Vy chytralí, s Chytrartem jsme ušetřili.
8: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
10: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
13: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympic. Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Do další půl hodinky našeho zábavného pořadu smějeme se rozjedeme, tedy lépe řečeno, rozletíme skutečně giganticky, protože píseň Věry Špinarové má název Meteor lásky. A pak už to bude Breviář lásky, další ostravské rodačky, a sice Haničky Zagorové. Tak pojďme na to.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Je to tak, přátelé, a ne jinak. Není nám už 17. Tak to zpívala Petra Janů a Petr Janda a také Josef Hlinomaz by něco takového, kdyby ještě byl mezi námi, mohl říci. Totiž dnes by oslavil své 112. narozeniny. Já jsem na něho dost často v našem zábavném pořadu Smějeme se vzpomínal, neb jsme byli dlouhá léta sousedi na Velvarské ulici. Nicméně tentokrát pan Hlinomaz bude vychvalovat výhody manželství. A jak se zdá, tak svoji ženu nosil domů, ale i doma na rukou. Určitě v tom ale i vy slyšíte nějaký ten osten, nějaký ten háček. Tak si pojďme poslechnout nahrávku, která je už hodně vousatá. Byla natočena v roce 1974.
1: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. No uznejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeničku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně, to je ta malá místnůstka, ve které si ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku, kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pozadí, neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem plyn, udělá pša. A zas ne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho. Pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu, je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalej si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.
2: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
7: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
8: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

středák, kde by ze všech stran stovky kopytů s tou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek, dartek, písek, obočí.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Mobilní aplikace e-doklady zvládá nápor během voleb bez větších potíží. Digitální a informační agentura zaznamenala od otevření volebních místností jen minimum hlášených problémů, které se podařilo obratem vyřešit. Do odpoledne proběhlo přes 75 tisíc obnovení aplikace v telefonech, což výrazně překonalo původní odhady. Systém tentokrát nesklamal díky předchozím úpravám a srpnovému zátěžovému testu, kterým stát reagoval na loňský kolaps při sněmovních volbách. Podmínkou pro úspěšné prokázání totožnosti u komise ale zůstává mít staženou nejnovější aktualizaci ze zářijového konce měsíce a znát svůj přístupový PIN. K násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem se přiznala nezletilá osoba. Tragická událost se stala v noci na středu 7. října, kdy záchranáři po 10. večer našli zraněného v bezvědomí s bodnými ranami a život už mu zachránit nedokázali. Kriminalisté potvrdili, že se k činu přiznal člověk mladší 15 let. Podle informací serveru Novinky.cz jde o 14-letou dívku. Vzhledem k věku není trestně odpovědná a policie proto žádné další podrobnosti k případu neposkytne. K jihovýchodnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán Izajáš. V Mexickém zálivu zesílil už na extrémně nebezpečnou bouři třetí kategorie. Živel má udeřit na pevninu během dnešní noci. Nejvyšší pohotovost platí pro oblast na pobřeží severní Floridy a Alabamy. Miliony obyvatel teď bojují s časem při masivních evakuacích.
2: Situace na severní Floridě je napjatá. Obyvatelé berou útokem čerpací stanice a obchody. Na dálnicích, které směřují do vnitrozemí, kolabuje doprava. Meteorologové varují, že hurikán přinese ničivý vítr o rychlosti přes 165 km za hodinu. Hrozí přívalové deště a povodně. Životu nebezpečné bude vzedmutí mořské hladiny, které může doslova spláchnout pobřežní komunity. Guvernér nabádá obyvatele, aby okamžitě opustili evakuační zóny. Je totiž možné, že se k ním v případě nouze nebudou moci dostat záchranáři. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Osmifinále fotbalového poháru MOL Cup nabídne třaskavý souboj Sparty s Baníkem Ostrava. Pražané budou mít výhodu domácího hřiště a s rivalem se utkají hned dvakrát v krátké době, protože je čeká i ligový duel. Los přál vedoucí Slávy, která v Edenu přivítá nováčka z Brna, zatímco trápící se Plzeň v případě zvládnuté dohrávky s Jihlavou zamíří do Zlína. Loňské osmifinále si zopakují Mladá Boleslav s Bohemians 1905, severočeské derby svede dohromady Liberec s Teplicemi, Slovácko zve Pardubice a druhý brněnský nováček Artis narazí na Jablonec. Jediným prvoligistou, který už vypadl, je Olomouc. Její přemožitel Prostějov se pokusí zaskočit Hradec Králové. Na jehož stadionu se v květnu odehraje finále o přímý postup do hlavní fáze konferenční ligy. Hlavním hracím dnem osmifinálových bitev je středa 28. října. Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území se objeví občas déšť, později odpoledne od severozápadu budou srážky i oblačnost ubývat. Naměříme 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Před námi je, přátelé, ještě necelá hodinka našeho zábavného pořadu Smějeme se, která nám přiblíží humor Vladimíra Menšíka a také třeba Pavla Landovského a nabídne celou řadu písniček, na které se, myslím, dobře vzpomíná a které se i po čase hrají s velkým úspěchem. Richard Miller například zaspívá první písničku, která se jmenuje Štěstí je krásná věc. A to se dá beze zbytku podepsat. Co říkáte, přátelé?
4: Například východ slunce a

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: To byl Karel Kahovec a jeho Chodím jen tak bosý. Minulý týden jsem měl příležitost ho uvádět na jednom vystoupení a ten chlapík je neuvěřitelný, stále mu to krásně zpívá a je plný elánu a energie, i když je to vlastně jeden ze zakladatelů Big Beatu v Čechách. Tak Karle, ať zdraví slouží, no a my si teď připomeneme nedožité 97. narozeniny pana Vladimíra Menšíka. Je velká škoda, že tento člověk už není mezi námi, protože jeho humor, dá se říci, je nenahraditelný. Tentokrát se nám představí jako člověk, který má naprosto logické uvažování a že rozumí i početním úkolům. Dá se také říci, že by převezl i tu největší počítačovou bednu.
1: Spousta lidí se na vojně proslavila, nejdál to v naší rodině jednotách, strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej a on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pán, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vyspat slany, na mě s tímhle nemůžou, pá dobře. Vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějaký, pá, normální, regulární úkol početní. Pá dobře, o kolik? O stovku? Slany, pá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá, dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam, v tom ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A strýc Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
5: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
4: Blue! First minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou styč, co bylo dřív, je pryč.

0: poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, nám Karel Černoch zaspívá ze svého bohatého repertoáru píseň s názvem Dej mi svou ruku prázdnou. A pak už nastoupí Miluška Voborníková. Píseň se jmenuje Já a Honza a Honzův brácha. Tak pojďme na to.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Tak pokud sledujete pravidelné páteční animované snímky, pak asi víte, že případ Drákuly a jemu podobných strašidel je už vyřešen. A tak se nadále, a tedy i dnes večer, můžeme věnovat výcviku dosud mocně nemotorné pandy v bojovníka. Tímto úkolem je pověřen mistr Sifu, který tak bude vystaven největší výzvě jeho profesionálního života. Kung Fu Panda je tu ve 20 hodin na Nova Cinema. Už asi znáte snímek Hodinový manžel a tuším, že na něj navazuje Manžel na hodinu, ve kterém naše hrdinové, no řečeno trošku eufemisticky, si vytvoří svůj oddíl vodního póla a aby to bylo ještě atraktivnější, pozvou si ke spolupráci ve vodě také půvabné akvabely. Jaké vztahy tam mohou vyrašit, uvidíte v komedii Manžel na hodinu ve 20 hodin na Prima Max. Dnes už se docela běžnou záležitostí stává fakt, že na mateřskou dovolenou nastoupí nikoli rodička, ale její muž či partner. To je také hlavní zápletkou české komedie Deníček moderního fotra, ve kterém si dvojici, co neočekávaně čeká přírůstek do rodiny, zahrají Jirka Mádl a Tereza Ramba. Jirka, v tomto případě Dominik, se ale domnívá, že takto v klidu a pohodě napíše svou knihu. Ale jak víme, všechno bude jinak. Deníček moderního fotra začíná na nově ve 2020. A já vám k jeho sledování, přátelé, přeji příjemnou pohodu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Před maličkou chvílí jsem vzpomínal na nedožité narozeniny Vladimíra Menšíka a předtím i Josefa Hlinomaze. A ještě tu mám jedno smutné datum. Totiž zítra to už bude 12 let, co nás navždy opustil skvělý herec Pavel Landovský. Dnes spolu s ním můžeme sáhnout do bohatého světa židovského humoru. A my si vlastně připomeneme, jak skvělým vypravěčem pan Pavel byl. Já vám přeji hezké prožití nejen nadcházejícího večera, ale také víkendu, který je před námi. A v pondělí se budu těšit na shledanou.
1: Ježišmarja, já pořád tady mám, oni ještě lidi mě furt píšou, že židovský vtipy, tak já můžu říct dva, no, dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo je chucpe. Chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená. A oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpe. A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpe. To se vám líbilo, jo? Bohatý, velmi bohatý žid. Někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda. Říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně. No, chodí zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl, ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, ježišmarja, kom tam stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakle to všechno, zajde za autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo, ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, že jo, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazén, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám pět plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou takový lidi, kteří mě čerstvou zeleně, že teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pánský sál, mám kuřárnu, že mám pracovnu. Dál, říká, no teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumery, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, jde do prvního patra, říká, tak tady má moje žena ložnici, že jo, otevře dveře, v posteli Sára a na ní ten šofér, jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a pod dveřma je telegram. Říká, ježišmar, ještě telegram, no to já jsem unavený, chci spát. Vytáhne telegram, odevřel a tam říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stole, říká, to bude ráno leknutíčko.
2: Naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty. Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Dobrý večer. Volební účast je zatím podobná jako před 4 lety. V prvních 2 hodinách obecních a senátních voleb zatím přišlo hlasovat průměrně 10 až 15% voličů. Například volební účast se v Pardubickém kraji od otevření volebních místností pohybovala kolem 10%. Vyšší účast byla zatím v Plzeňském a Olomouckém kraji, kde se místy přibližovala pětině. Na účasti v prvních hodinách se tradičně podíleli politici včetně premiéra Andreje Babiše a předsedů parlamentních komor Tomia Okamury a Miloše Vystrčila. Odvolil taky prezident Petr Pavel, který kvůli tomu po kritice své případné volební neúčasti přerušil dovolenou v Maroku. Inflaci táhnou nahoru ceny energií. V impulzech Honzy Benešovského to řekl hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Růst spotřebitelských cen v Česku v září meziročně zrychlil na 2,5%, což je o 0,6 víc než v srpnu. Podle Peterky za růstem inflace kromě cen energií stojí taky nedostatečné kapacity rafinérií.
2: Ty kapacity jsou omezené, protože jsou poškozené jak na Blízkém východě, tak například třeba i v Rusku. Teď ještě navíc přichází bouře do Mexického zálivu, která omezí tu rafinační kapacitu ve Spojených státech, což se prostě projevuje v růstu cen pohonných hmot. Ty používáme úplně ke všemu, takže to pak tlačí inflaci směrem nahoru i v jiných sektorech.
1: Naopak inflaci drží na uzdě nižší ceny potravin, podle Peterky se ale i ty můžou v příštích měsících zvyšovat. Opilý a svetovaný řidič skútru v Praze ztratil spolujezdkyni. Ze zadního sedadla mu vypadla ve chvíli, kdy ho pronásledovala policie. Muži, který pak nadýchal 2 promile, hrozí několikaleté vězení. Hlídka narazila na motorku, na které seděli 2 lidé bez helmy. Policisté se snažili zastavit, ale řidič ujížděl. Několikrát změnil směr jízdy, jezdil po chodnících i v zákazu vjezdu. Spojené státy uvalily sankce na Mezinárodní trestní soud. Sankce zakazují finanční transakce s touto institucí, oznámil americký ministr zahraničí Marco Rubio. Agentura Reuters připomíná, že krok přichází několik hodin poté, co jihoafrická právnička a bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navanete Mnavi Pillayová získala Nobelovu cenu míru. Soud uvedl, že sankce jsou útokem na vládu práva. A ještě počasí. Zítra očekáváme převážně zataženo, skoro všude déšť anebo přehánky. Později odpoledne budou mraky ubývat. Naměříme 11 až 16 stupňů, na Moravě až 18. Klidný páteční večer přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Český impuls.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
2: Rádio Český impuls.

Vidíš okna první elektriky? Poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

čas já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budíce písní zvláště šlilo s harmonikou tahací.

ďábel v oblacích. Už si to stěží někdo doví?

0: Český impuls. Zprávy v 19.
1: Dobrý večer. Ománský pilot plánoval unést letadlo společnosti Fly Dubai a narazit s ním do letiště v Tel Avivu. A to po vzoru útoku z 11. září 2001, uvedl to prokurátor. Detaily zjišťujeme do dalších zpráv. Petr Pavel to nakonec vyřešil dobře, tak politologové komentují prezidentův návrat na komunální volby. Odpoledne odhlasoval ve své domovské obci Černouček na Litoměřicku. Pavlova účast ve volbách je podle odborníků očekávatelná a může pomoci napravit předchozí politickou chybu a získat zpět případně ztracené sympatie veřejnosti. Taky tentokrát se spolu s volbami někde konají místní referenda. Na 20 místech lidé rozhodují o budoucnosti větrných elektráren. Ve třech obcích jsou tématem spalovny. Možnost stavby obchvatu města pak řeší Volary na Prachaticku. Kraj totiž plánuje rozšířit místní silnici z Blažejovic a v souvislosti s nedalekým plánovaným vznikem logistických center se mnozí obávají nárůstu dopravy v centru města. Zmocněnec přípravného výboru místního referenda Tomáš Válek nám řekl, že obchvat by černý scénář mohl odvrátit.
2: My teď vlastně tím referendem řešíme jednu jedinou věc, jestli nám tady budou prostě pod okny obýváků jezdit ta doprava, anebo jestli je vyvedeme bezpečně okolo města. Obchvat znamená čistý vzduch a bezpečné přechody pro děti i pro seniory.
1: Otázka referenda ve Volarech se dotazuje na to, zda občané souhlasí s tím, aby orgány města začaly jednat s ředitelstvím silnic a dálnic o vůli obchvat postavit. V Bruselu se demonstrovalo proti úsporné politice belgické vlády. Protestu se zúčastnilo na 30 tisíc lidí. Ačkoliv samotný pochod byl pokojný, v okolí hlavního nádraží a v centru města vypukly střety mezi některými protestujícími a bezpečnostními složkami. Píše to agentura Reuters s odvoláním na policii. Konala se i stávka, která podle agentury narušila veřejnou dopravu i letecký provoz a zasáhla taky řadu škol. A přidám i počasí na zítřek. Sobota bude převážně zatažená, skoro všude bude pršet. Později odpoledne budou mraky ubývat. Teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů, na Moravě až k 18. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

černou hmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil.

Maria. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem.

zpívaj, Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11.

0: 2,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Český impuls.

0: Lizinko.
1: No jdeš pro vodu?
0: Už běžím.
1: No proto.
0: Vědro má veně díru, milá Lízo, vědro má veně díru, milá Lízo, jak hrom.
1: Taky juc mi, milý Lojzo, taky juc mi, milý Lojzo, juc mi.

0: Jsem slámy.
1: Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.
0: Taky jutný.

0: jenže brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky namoč, mrázo, mrázo, mrázo, taky namoč, mrázo, mrázo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mrázo, mrázo, zkus vodu, mrázo, mrázo, ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést, mrázo, mrázo, a v čem ji mám přinést, mrázo, řekni v čem.
1: No vem si větro, mrázo.
0: Vědro má ve mně díru, vědro má ve mně díru.
2: I takhle hraje Český impuls.
3: Já, ač mám spánek beze snů, mně včera sen se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
4: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: byli dospělí.
1: Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Vamorska západní Němec vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, sudeťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce.

Vidr dostal chleba z kývu, zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v blází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal ho

Míša puštěn byl v řetězu, vůní houštím kolem jezu, pro svou denní dávku medu. Už má kousek na paseku, když mu skříž

0: paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
3: váš názor. Váš názor.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelná.
5: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Český impuls.

0: Dobrý večer. V Praze stojí metro. Ve stanici Náměstí míru na trase A totiž spadl muž do kolejiště. Mimo provoz je momentálně úsek Želivského Davidská. Lidé mají využít povrchovou dopravu. Petr Pavel překvapil Černouček na Litoměřicku. Prezident nakonec přijel odvolit do své domovské obce v komunálních volbách, i když to původně neplánoval. Pavel je v těchto dnech na soukromé zahraniční cestě v Maroku. Ze severu Afriky kvůli hlasování na otočku přiletěl. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Svůj záměr ale prezident nakonec přehodnotil.
1: Trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. Já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl jít k volbám a dát tím občanům najevo, že by měli taky.
0: Prezident neupřesnil, jestli jeho návrat do Česka souvisí s nehodou, která se stala jednomu ze členů výpravy na Buginách v Marocké poušti. Neřekl ani detaily k logistice jeho příletu. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží, tvrdí to digitální a informační agentura. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže, všechny problémy se ale nakonec podařilo obratem vyřešit. Černé odhady se potvrdily. Ománský pilot, který minulý týden napadl kapitána a pokusil se o havárii letadla společnosti Fly Dubai, původně plánoval stroj unést a narazit s ním do mezinárodního letiště v Tel Avivu. Potvrdil to podle agentury Reuters generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Vzorem mu prý byly teroristické útoky z 11. září 2001 ve Spojených státech. Všechna čtyři moskevská letiště dneska musela kvůli vzdušným útokům omezit provoz. Podle ruskojazyčného telegramového kanálu Astra hlásily monitorovací služby kromě dronů taky malé balóny. Výbuchy se podle místních ozývaly na jihu a východě ruské metropole a zasahovat měla ruská protivzdušná obrana. A dodám i počasí, zítra naměříme 11 až 16 stupňů, na Moravě až 18. Druhý den voleb čeká převážně zataženo, skoro všude déšť anebo přehánky. Později odpoledne budou mraky ubývat. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

jsme spolu. Ty a já. A nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podnik.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Dobrý večer, se zprávami je tu Iva Horáková. Za necelou hodinu končí první den komunálních a senátních voleb. Volební místnosti jsou dnes otevřené do 22 hodin. Šanci hlasovat budeme mít ještě zítra mezi 8 a 14 hodinou. Pak začne sčítání. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce si na konečné výsledky počkáme několik hodin. Hlavně ve větších městech je počítání hlasů složité.
2: Ty volby jsou z hlediska okrskových volebních komisí ty nejproblematičtější, nejnáročnější. Navíc v řadě obcí budou v souběhu se senátními volbami, což to taky zdržuje, ale určitě ta největší práce čeká komisaře v těch velkých městech, typicky v územně členěných statutárních městech a v Praze.
1: Svůj hlas dnes nakonec v Černoučku na Litoměřicku odevzdal i prezident Petr Pavel. Prezident se kvůli volbám vrátil ze zahraniční dovolené. Původně to ale neplánoval, což dnes označil za chybu. K vraždě 30-letého muže ve Dvoře Králové nad Labem se přiznala 14-letá dívka, píšou to novinky.cz. Vzhledem k věku není trestně odpovědná a policie proto žádné další podrobnosti k případu neposkytne. Tragédie se stala v noci na středu 7. října, kdy záchranáři po 10. večer našli zraněného v bezvědomí s bodnými ranami a život už mu zachránit nedokázali. Kriminalisté potvrdili jen to, že se k činu přiznal člověk mladší 15 let. Solární boom naráží na problém. Česku chybějí technici. Uvádějí to Solární asociace a Svaz moderní energetiky ve společném prohlášení. Obor podle nich nabízí příležitost pro český průmysl. Od strojírenství a elektrotechniky přes stavebnictví až po vývoj softwaru a digitální řízení energetiky. Aby ji Česko využilo, je podle obou organizací zásadní posílit technické vzdělávání na středních odborných školách, učilištích i vysokých školách. Středoamerickou Panamu zasahlo zemětřesení o síle skoro 8 stupňů. Úřady varují před nebezpečnými tsunami podél pobřeží několika států, píše to agentura Reuters. Protesty studentů ve Francii budou pokračovat a vyzují to francouzské studentské svazy, které jsou nespokojené se stavem školství v zemi. Učinili tak poté, co dosáhli podle svých slov prvního skutečného vítězství, a sice příslibu vlády vyslat do práce zhruba 3000 plně kvalifikovaných učitelů, aby zaplnili personální mezery. Podle agentury AFP byla dnes většina studentů ve třídách. Studentské protesty, které se změnily v masové akce, Francii otřásají už několik dní. Po dlouhých 14 letech se do Vysokých Tater vrací letecká linka z Prahy. Do Popradu bude létat třikrát týdně ještě před zimní sezonou. První let je naplánován na 25. října. Region Tater si od této novinky slibuje více turistů.
3: Noví turisti budou moct využít Prahu a jako přestupový úzol. Let do Popradu potrvá zhruba hodinu a spoje budou premávat vo čtvrtok, sobotu a neděli. Cez vianočné a novoročné sviatky maďarský dopravca posilní kapacity. Leteckou linku z Prahy do Tatier prevádzkovali na sledy České aerolínie v roku 2012. Rokovania o obnovení linky trvali rok a pol. Zavážilo aj to, že Česi sú najpočetnejšou zahraničnou klientelou na Slovensku. Jozef Balko, Rádio Impuls, Poprad.
1: Fotbalisté Slavie drží ligovou neporazitelnost. V předehrávce 10. kola první ligy totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0 a mají tak 8. výhru. Obhájce titulu vede neúplnou tabulku s náskokem 6 bodů na druhý Liberec. Pražané se vítězně naladili na úterní zápas 2. kola ligové fáze Ligy mistrů v azerbajdžánském Baku proti Sabahu. Zlín spolu se Slováckem dál čeká na první triumf v ročníku nejvyšší soutěže. Na kontě má jen bod. A ještě počasí. Zítra, tedy druhý den voleb, čekáme převážně zataženo, skoro všude bude pršet. Později odpoledne budou mraky ubývat. Teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů. Na Moravě naměří až 18.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Právě nese Iva Horáková. Dobrý večer. Končí první den komunálních a senátních voleb. Teď ve 22 hodin se zavírají volební místnosti, aby se v 8 ráno znovu otevřely. Zítra pak můžeme hlasovat do 2 odpoledne. V prvních 2 až 3 hodinách přišlo průměrně 10 až 15% voličů. Vyšší účast byla v Plzeňském a Olomouckém kraji, kde se místy přibližovala k pětině. Zpět do České republiky nečekaně přiletěl prezident Petr Pavel, který krátce před 3 odpolední odevzdal hlas v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Odvolili také premiér Andrej Babiš, bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus a předsedové vládních i opozičních stran. Inflaci táhnou nahoru ceny energií. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Růst spotřebitelských cen v Česku v září meziročně zrychlil na 2,5%, což je o 0,6 víc než v srpnu. Podle Peterky za růstem inflace kromě cen energií stojí také nedostatečné kapacity rafinérií.
1: Ty kapacity jsou omezené, protože jsou poškozené jak na Blízkém východě, tak například třeba i v Rusku. Teď ještě navíc přichází bouře do Mexického zálivu, která omezí tu rafinační kapacitu ve Spojených státech, což se prostě projevuje v růstu cen pohonných hmot. Ty používáme úplně ke všemu, takže to pak tlačí inflaci směrem nahoru i v jiných sektorech.
0: Naopak inflaci drží na úzdě nižší ceny potravin podle Peterky, ale i ty můžou v příštích měsících zdražovat. Podél pobřeží od Mexika po Kolumbii hrozí tsunami. Panamu totiž zasáhlo silné zemětřesení, mělo skoro 8 stupňů. Z Panamy nejsou bezprostředně hlášeny žádné škody, ale televizní záběry ukazují lidi prchající z budov. Podle svědků silné otřesy pocítili jak obyvatelé v hlavním městě Panama, kde mnohé z nich zachvátila panika, tak v San José, metropoli sousední Kostariky. K jihovýchodnímu pobřeží Spojených států se pro změnu blíží hurikán Izajáš. V Mexickém zálivu bleskově zesílil už na extrémně nebezpečnou bouři 3. kategorie. Živel má udeřit na pevninu během dnešní noci. Nejvyšší pohotovost platí pro oblast na pobřeží severní Floridy a Alabamy. Miliony obyvatel teď bojují s časem při masivních evakuacích.
2: Situace na severní Floridě je napjatá. Obyvatelé berou útokem čerpací stanice a obchody. Na dálnicích, které směřují do vnitrozemí, kolabuje doprava. Meteorologové varují, že hurikán přinese ničivý vítr o rychlosti přes 165 km za hodinu. Hrozí přívalové deště a povodně. Životu nebezpečné bude vzedmutí mořské hladiny, které může doslova spláchnout pobřežní komunity. Guvernér nabádá obyvatele, aby okamžitě opustili evakuační zóny. Je totiž možné, že se k ním v případě nouze nebudou moci dostat záchranáři. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: 9 zápasů v nové sezóně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých ocelářů, kteří v pátek v 9. kole porazili Hradec 5-2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i další zápasy. Litvínov 3-1 porazil Olomouc, Vítkovice 2-3 nestačily na pardubické Dynamo. Kladno 4-3 přehrálo Mladou Boleslav a Liberec 5-0 rozdrtil Karlovy Vary. A české fotbalistky prohrály v úvodním zápase semifinále baráže o postup na mistrovství světa, podlehly v Pardubicích Skotsku 0-2. Odvetu venku odehrají v úterý. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme převážně zataženo, déšť, později odpoledne budou mraky ubývat. Teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů, na Moravě naměří až 18. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

se zmohli na Rolls Royce. Od kuchařů jaksi mají k večeři jen flaxy. Šmidli, šmidli, šmidli boys, co se zmohli na Rolls Royce. Číšníci jim lají falešně, že šmidlají. Rolls Royce musel z domu pryč, důvodů bylo dostatek. Změnili ho za Wartburg a za hezký doplatek, hej. Šmidli, šmidli, šmidli boys, blíž mají k lidem bez Rolls Royce. Všichni si je cení, jsou znovu oblíbení. Šmidli, šmidli, šmidli boys, obejdou se bez Rolls

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.

0: Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Se zprávami je to Iva Horáková. Dobrý večer. V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě jsou pracovníci správy Národního parku České Švýcarsko spolu s hřenskými hasiči. Pískovec spadl směrem k obecnímu parkovišti pod skálou. Podrobnější prohlídku svahu a posouzení rizika dalších pádů kamení udělají odborníci až za denního světla. K obecním volbám v Česku přišla v první den nejčastěji pětina až třetina voličů, tedy podobně jako před 4 lety. V některých menších obcích svůj hlas odevzdala i polovina oprávněných voličů. Volby do Senátu, které se konají v 27 obvodech, provází o něco menší účast. Hlasování se zatím obešlo bez větších problémů či mimořádných událostí, funguje i prokazování totožnosti přes aplikaci e-doklady. Voliči vybírají své obecní zastupitele a třetinu senátorů. Hlasovat jsme mohli do 22 hodin. Zítra pak mezi 8 a 14 hodinou, pak začne sčítání hlasů. Taky tentokrát se spolu s volbami někde konají místní referenda. Na 20 místech lidé rozhodují o budoucnosti větrných elektráren. Ve 3 obcích jsou tématem spalovny. Možnost stavby obchvatu města pak řeší Volary na Prachaticku. Kraj totiž plánuje rozšířit místní silnici z Blažejovic a v souvislosti s nedalekým plánováním vznikne logistických center se mnozí obávají nárůstu dopravy v centru města. Zmocněnec přípravného výboru místního referenda Tomáš Válek nám řekl, že obchvat by černý scénář mohl odvrátit.
2: My teď vlastně tím referendem řešíme jednu jedinou věc, jestli nám tady budou prostě pod okny obýváků jezdit ta doprava, anebo jestli je vyvedeme bezpečně okolo města. Obchvat znamená čistý vzduch a bezpečné přechody pro děti i pro seniory.
1: Otázka referenda ve Volarech se dotazuje na to, zda občané souhlasí s tím, aby orgány města začaly jednat s ředitelstvím silnic a dálnic o vůli obchvat postavit. Část metra na trase A v Praze 2 hodiny stála. Ve stanici Náměstí míru totiž spadla do kolejiště žena, na místě zemřela. Mimo provoz byl večer úsek Želivského Davidská. Provoz byl obnoven v 21 hodin. Místo metra mohli lidé v uzavřeném úseku použít povrchovou dopravu. Pečovatelské služby na Karlovarsku roste poptávka. Sociální pracovnice jezdí za klienty a pomáhají například s nákupem nebo osobní hygienou. Péče ale začíná být náročnější.
3: Radnice řeší problém, který musel přijít. Jak populace stárne, je potřeba víc těch, kteří budou pracovat v sociálních službách, případně pomáhat jako dobrovolníci. Na Karlovarsku to je výzva. Peněz není na zbyt. Navíc řadu těch, co by se hodili a mají zkušenosti například z lázeňství, přetahují sociální služby z nedalekého Německa. Vedle domovů pro seniory a charit tak nově zkouší štěstí třeba radnice v Chodově. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Policisté prohlédli na 35 tisíc polských škol, zadrželi 59 lidí, píše to agentura Reuters. Jednalo se o reakci na předchozí 2 útoky v polských školách, které se odehrály tento týden během 2 dní. Obavy vyvolaly také zvěsti o dalších možných útocích, které se objevily na internetu. Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty. V dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social. Uvedl, že dohodu o dodávkách sjednal během telefonického rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. A přidám i počasí na zítřek. Sobota bude mít převážně zataženo, taky bude pršet. Později odpoledne ale mraky ubydou. Teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů, na Moravě naměří až 18.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: než vodu pití.
1: Český impuls.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane. Spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Česko má za sebou první den komunálních a senátních voleb. Páteční hlasování probíhalo od 14 do 22 hodin. Šanci odvolit budeme mít ještě v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Pak začne sčítání. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce si na konečné výsledky počkáme několik hodin. Hlavně ve větších místech je počítání hlasů složité.
2: Ty volby jsou z hlediska okrskových volebních komisí ty nejproblematičtější, nejnáročnější. Navíc v řadě obcí budou v souběhu se senátními volbami, což to taky zdržuje, ale určitě ta největší práce čeká komisaře v těch velkých městech, typicky v územně členěných statutárních městech a v Praze.
1: Na některých místech provázely první den voleb problémy. Policie zasahovala například v Moldavě na Teplicku. Komise tam totiž nenechala hlasovat několik lidí, ti pak zavolali policii. Petr Pavel to nakonec vyřešil dobře, tak politologové komentují prezidentův návrat na komunální volby. Odpoledne odhlasoval ve své domovské obci Černouček na Litoměřicku. Pavlova účast ve volbách je podle odborníků očekávatelná a může pomoci napravit předchozí politickou chybu a získat zpět případně ztracené sympatie veřejnosti. Pavel před 15. hodinou nakonec hlasoval, na krátkou dobu se vrátil ze soukromé cesty v Maroku. Novinářům řekl, že ho původně plánovaná účast ve volbách trápila a že by ji považoval za chybu. Část kritiky označil za oprávněnou, část za hysterii. Po hlasování se vrátil zpátky do Maroka. V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě byli pracovníci správy Národního parku České Švýcarsko spolu s hřenskými hasiči. Pískovec spadl směrem k obecnímu parkovišti pod skálou. Podrobnější prohlídku svahu a posouzení rizika dalších pádů kamení udělají odborníci až za denního světla. Čekání ve frontě na nejznámější krkonošskou lanovku by mělo být příjemnější. Pod Sněžkou totiž otevřela novou multimediální expozici o nejvyšší České hoře. Výstava propojuje přírodu, historii a příběh Sněžky.
3: Vznikla na místě bývalého bystra v dolní stanici lanové dráhy. Dominantou je přes 4 metry dlouhý model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping o proměnách krajiny během roku. Součástí expozice jsou dotykové obrazovky, panoramatická projekce i kukátka. Otevřena je zdarma v provozní době lanovky. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
1: Protesty studentů ve Francii budou pokračovat, avizují to francouzské studentské svazy, které jsou nespokojené se stavem školství v zemi. Učinili tak poté, co dosáhli podle svých slov prvního skutečného vítězství, příslibu vlády vyslat do práce zhruba 3000 plně kvalifikovaných učitelů, aby zaplnili personální mezery. Podle agentury AFP byla většina studentů ve třídách. Studentské protesty, které se změnily v masové akce, Francii otřásají už několik dní. 9 zápasů v nové sezóně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých ocelářů, kteří v pátek v 9. kole porazili Hradec 5-2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i další zápasy. Litvínov 3-1 porazil Olomouc, Vítkovice 2-3 nestačili na pardubické Dynamo. Kladno 4-3 přehrálo Mladou Boleslav a Liberec 5-0 rozdrtil Karlovy Vary. A ještě počasí. V sobotu bude převážně zataženo, skoro všude zaprší, později odpoledne budou mraky ubývat. Teploty se dostanou mezi 11 a 16 stupňů, na Moravě naměříme až 18.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

choď do kláštera, krásná Lílo. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zprávy v jednu.
1: Nejen volební zprávy nese Iva Horáková. V sobotu se probudíme do druhého volebního dne. Komunální a senátní volby budou pokračovat od 8 ráno do 2 odpoledne. Pak začne sčítání hlasů. Konečné výsledky budou známy až v noci na neděli. Dlouho trvá se číst výsledky zejména ve velkých městech. Aplikace e-doklady zatím funguje dobře. K volbám oproti původním předpokladům dorazil i prezident Petr Pavel. Politologové ho za to pochválili. Pavlová obhajuje svou neúčast v komunálních volbách jako právo na odpočinek. Odvolili taky premiér Andrej Babiš, bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus a předsedové vládních i opozičních stran. První den, tedy v pátek, přišla k obecním volbám nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako minule. O Senátu hlasuje méně lidí. Například páteční volební účast v Pardubickém kraji se odhaduje přes 30%. V Hradci Králové po 8. večer v obecních volbách odvolilo přes 27% voličů. Volby jsou zatím bez problémů, pouze v Moldavě na Teplicku musela do volební místnosti přijet policie kvůli stížnostem lidí, které tamní starosta nechal ze seznamu voličů vyškrtnout. Spor zřejmě skončí u soudu, podobně jako po minulých volbách.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Epidemie žloutenky může na jihu Moravy zesílit. Hygienici se obávají nárůstu nakažených během podzimu. Situace se na jižní Moravě zlepšila na konci prázdnin. V září ale případů začalo zase přibývat. Podle ředitelky protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renaty Ciupek je důvodů hned několik.
2: V závislosti na tom, jak se lidé vracejí z dovolených a někteří si tuto nákazu přivážejí, a to jak ze zemí z jižní části Evropy, tak z jiných míst v České republice, ze Slovenska a podobně. A zároveň nám tedy přibývá jaksi cestování vlastně a cestovního ruchu na území města Brna. To znamená, v těch důležitých dopravních uzlech dochází vlastně k velké koncentraci lidí.
1: Hygienici apelují na prevenci, především na očkování. Naopak situace ohledně chřipky je zatím v klidu. Opilý a svetovaný řidič skutru v Praze ztratil spolujezdkyni. Ze zadního sedadla mu vypadla ve chvíli, kdy ho pronásledovala policie. Muži, který pak nadýchal 2 promile, hrozí několikaleté vězení. Hlídka narazila na motorku, na které seděli 2 lidé bez helmy. Policisté se je snažili zastavit, ale řidič ujížděl. Několikrát změnil směr jízdy, jezdil po chodnících i v zákazu vjezdu. Černé odhady se potvrdily. Omanský pilot, který minulý týden napadl kapitána a pokusil se o havárii letadla společnosti Fly Dubai, původně plánoval stroj unést a narazit s ním do mezinárodního letiště v Tel Avivu. Potvrdil to podle agentury Reuters generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Vzorem mu prý byly teroristické útoky z 11. září 2001 v USA. Po dlouhých 14 letech se do Vysokých Tater vrací letecká linka z Prahy. Do Popradu bude létat 3x týdně ještě před zimní sezonou. První let je naplánován na 25. října. Region Tater si od této novinky slibuje víc turistů.
3: Noví turisti budou moct využít Prahu a jako prestupový uzol. Let do Popradu potrvá zhruba hodinu a spoje budou premávat vo štvrtok, sobotu a neděli. Cez vianočné a novoročné sviatky maďarský dopravca posilní kapacity. Leteckou linku z Prahy do Tatier prevádzkovali naposledy české Aerolínie v roku 2012. Rokovania o obnovení linky trvali rok a pol. Zavážilo aj to, že Česi jsou najpočetnejšou zahraničnou klientelou na Slovensku. Jozef Balko, Rádio Impuls, Poprad.
1: Fotbalisté Slávie drží ligovou neporazitelnost. V předehrávce 10. kola první ligy totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0 a mají tak 8. výhru. Obhajce titulu vede neúplnou tabulku s náskokem 6 bodů na 2. Liberec. Pražané se vítězně naladili na úterní zápas 2. kola ligové fáze Ligy mistrů v azerbajdžánském Baku proti Sabahu. Zlín spolu se Slováckem dál čeká na první triumf v ročníku nejvyšší soutěže. Na kontě má 1 bod. A ještě počasí. Sobota přinese převážně zataženo a déšť. Odpoledne naměříme 11 až 16 stupňů, na Moravě i 18.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyše z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice.

mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

lisem na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: před cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Alita jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zprávy nabízí Iva Horáková. Česko má za sebou první den komunálních a senátních voleb. Páteční hlasování probíhalo od 14 do 22 hodin. Šanci odvolit budeme mít ještě v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Pak začne sčítání. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce si na konečné výsledky počkáme několik hodin. Hlavně ve větších místech je počítání hlasů složité.
1: Ty volby jsou z hlediska okrskových volebních komisí ty nejproblematičtější, nejnáročnější. Navíc v řadě obcí budou v souběhu se senátními volbami, což to taky zdržuje, ale určitě ta největší práce čeká komisaře v těch velkých městech, typicky v územně členěných statutárních městech a v Praze.
0: Na některých místech provázely první den voleb problémy. Policie zasahovala například v Moldavě na Teplicku. Komise tam totiž nenechala hlasovat několik lidí, ti pak zavolali policii. Petr Pavel to nakonec vyřešil dobře, tak politologové komentují prezidentův návrat na komunální volby. Odpoledne odhlasoval ve své domovské obci Černouček na Litoměřicku. Pavlova účast ve volbách je podle odborníků očekávatelná a může pomoci napravit předchozí politickou chybu a získat zpět případně ztracené sympatie veřejnosti. Pavel před 15. hodinou nakonec hlasoval, na krátkou dobu se vrátil ze soukromé cesty v Maroku. Novinářům řekl, že ho původně plánovaná účast ve volbách trápila a že by ji považoval za chybu. Část kritiky označil za oprávněnou, část za hysterii. Po hlasování se vrátil zpátky do Maroka. V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě byli pracovníci správy Národního parku České Švýcarsko spolu s hřenskými hasiči. Pískovec spadl směrem k obecnímu parkovišti pod skálou. Podrobnější prohlídku svahu a posouzení rizika dalších pádů kamení udělají odborníci až za denního světla. Čekání ve frontě na nejznámější krkonošskou lanovku by mělo být příjemnější. Pod Sněžkou totiž otevřela novou multimediální expozici o nejvyšší české hoře. Výstava propojuje přírodu, historii a příběh Sněžky.
2: Vznikla na místě bývalého bystra v dolní stanici lanové dráhy. Dominantou je přes 4 metry dlouhý model Sněžky a její